0: hráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Bráchu, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: All the hits I wanna hear.

0: dostat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze. První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: All the hits I wanna hear.
5: Autoškola.cz a jedeš fest.

0: hledáme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
1: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: Jednodenní

zdražování. I proto sněmovní opozice návrh označuje za populistický. Firma OpenAI čelí podezření, že nejnovější matematický objev jejich AI agentů není tak úplně jejich. Dva matematici totiž tvrdí, že agenti při řešení možná těžili z jejich neveřejné práce, protože sami při výzkumu používali AI nástroje. OpenAI říká, že jejich agenti práci neviděli, zároveň ale prej nejde vyloučit, že data z používání jejich služeb modely nějak ovlivnili. A v Německu si jedna ovce udělala vlastní výlet MHDčkem. Vlezla do nezamčeného autobusu v depu, kde ji našel řidič a než si ji vyzvednul majitel, stihla se s autobusem projet dokonce i skrz myčku. Ovce zůstala v pohodě a suchá, jenom teda neměla jízdenku. Fajn

0: Dobré ráno, je tady Morning Boost na Fajnu se 6 hodinou, s váma taky Fiky a taky Wendy.
1: Krásné dobré ráno.
0: Krásné dobré ráno. Věděla bys, čím je dnešní den speciální?
1: Čím je dnešní den speciální?
0: Věděla bys to?
1: Tím, že je pátek?
0: Taky. Ještě?
1: Datumem?
0: Taky, věděla bys, co to datum znamená?
1: Vím, co to datum znamená.
0: 11. září tímto květujem se vší úctou všechny vstupy na tématiku o letadlech. Já zrovna letadlo mám fakt rád. Táta dělá na letišti, víš?
1: Jo.
0: A on ti dokáže normálně říct jako letadlo, co ti letí nad hlavou ve chvíli, když ti letí nad hlavou. Tak to je jenom takový fun fact. Dámy a pánové, před náma v playlistu Bieber Rexha, taky Hurts, Pippi, Disco Machine nebo Tifinaris, no a jinak víme, proč je nový iPhone Duo tak drahej, tak vám to za chvilku řekneme. Rozhodně si na to počkejte. Hezký ráno.

0: BB Rexa Fateless, jejich New Legend na Fajnu. Krásný dobrý ráno, 9 minut po 6. hodině. Víme, proč je novej iPhone Duo tak drahý, a ano, je to tím, že je rozklápěcí, ale jde o to, co s tou rozklápěcí obrazovkou jde dělat. Já jsem včera projížděl Instagram, kde lidé přidávali nové videa s tímhle novým iPhonem, a jedno video mě zaujalo úplně nejvíce. Wendy, znáš takový to, jak swipeuješ třeba Instagram, ten tě omrzí, tak jdeš na TikTok, no, swipeuješ TikTok, pak jdeš teda z TikToku třeba na YouTube Reels, tak swipeuješ YouTube, jo?
1: OK, no.
0: Tak na novém iPhoneu Duo můžeš mít otevřený všechny tři aplikace vedle sebe.
1: Ne.
0: A můžeš swipovat tři aplikace najednou.
1: Tak to je bomba. To jsem vždycky chtěla.
0: To je takzvaně ADHD main boss. No a teď si představ, že místo třeba Instagramu a TikToku tam otevřeš třikrát online kasino.
1: Nazar. Tak není o čem košík koupit, zaplatit. Jako.
0: Já si myslím, že Apple celou jako jejich kampaň na nový iPhone vedl úplně špatně. Podle mě, kdyby ukázali tohle, to, že můžeš dělat, tak mají mnohem větší prodej.
1: Víš co, může to být jako, my víme, že to máme drahý, ale vy si to můžete získat zpátky.
0: Ne, asi. A zároveň třeba, nevím, teďkon, když půjdeš k doktorovi a řekneš mu, že máš ADHD, tak on ti předepíše tenhle mobil.
1: Nic je bezmět vlastně.
0: Tak jestli si koupíte nový iPhone Duo za 55 tisíc, je jenom na vás. My pojďme dál k našemu playlistu. Před náma Dominik Fike nebo Fastboy. Hezký ráno. Morning Boost.

0: Kellyho Superstar feat. Dollar Prince na Fajnu, 17 minut po 8 hodině. Hezké ráno všem, za malý okamžik na Fajnu.
1: Co si budete dávat na repeat? Repeaty Martin Garrix, Ed Sheeran.
0: Kromě toho taky třeba Teddy Swims. A jeho Bad Dreams. Doufám, že se nikomu v noci nezdály špatné sny, mně se zdály špatné sny a od toho jsme tady, aby když tak ty špatné sny odezněly. Tohle za malý okamžik, pak mrknem na tři random fakta. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
9: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
10: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
12: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
14: Nový tracky.

0: Knox Wanted Back, to je něco, co nám dohrálo tady na Fajnu. No a pojďme se podívat na Fikyho 3 random fakta.
1: Ženy zhodnotily 80% mužů na online seznámkách jako podprůměrně atraktivní. A není se čemu divit. To je jedna fotka s kaprem sem, druhá se sumcem tam, fotka se zlatou rybkou chycenou na zlatý prut žádná. Nejdražší lejno na světě stojí $39,000. Jde o skameňovou fosíli po jistým vikingovi. Nevím, co tenkrát jedli, ale muselo to být výživný. A není zač dozvědět se v 6:30 ráno, že existuje nějaký lejno, co má hodnotu a ještě se, že se ty lejna řadějí od nejdražších po nejlevnější, fakt šílenost. A nejrychleji snězený burrito bylo snězeno za 30,75 sekund. Tento rekord drží Britka. Britka, co může být ráda, že nepotkala moji kolegyni Wendy Hladovou, tak kdyby chtěla, tak drží rovnou několik takových rekordů.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Kešají TikTok na Fajnu, krásné dobré páteční ráno, dámy a pánové, za 6:45. No a je to opět tady. Čeká nás důležitá věc.
1: Čeká nás Song Fight, to je můj song proti Fikyho songu a na vás je, abyste právě rozlouskli, který z těch dvou potom bude hrát v éteru. No a ten, kdo prohraje, tak čo, Fiky?
0: No, navrhla jsi to ty, já jsem se neměl jako úplně čas k tomu vyjádřit, ale už to tak prostě je. Wendy navrhla, že ten, kdo prohraje, tak musí tomu druhému zaplatit týdenní nákup. Týdenní, jo, to není jako na den, to je na 7 dní. To není jen tak, Wendy. Jako...
1: Není, no.
0: Tak to já bych vybíral. Tak dámy a pánové, 724634634, za malý okamžik buďte ready zavolat na tohle číslo a vybrat, kdo komu bude platit týdenní nákup.
1: To už je dobré.
0: Já taky. Do té doby, než se tak stane.

Hey, Summertime Sadness. Tak hezký ráno, tohle za chvilku. Morning Boost.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš rád. And Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš rád a sleduj, co se stane. Možná tě

0: Lana Del Rey, Summertime se dnes na Fajnu. Krásné, dobré páteční ráno všem, 7 minut před 7 hodinou, dámy a pánové, tento čas značí jenom jedno jediné.
1: Je tady Song Fight.
0: Je tady Song Fight, jdeme bojovat, můj song versus ten, co vybrala Wendy. A někdo z vás, kdo vybere čí song nakonec dnes zvítězí. Důležitý říct, že vždy o něco hrajeme. Wendy, o co hrajeme dneska?
1: Dneska hrajeme o celý týdenní nákup. Kdo prohraje, tomu druhému musí koupit to, co si prostě kupuje na týden.
0: Prostě zásoby, velký zásoby.
1: Jo, jo, jo.
0: Hele, někoho už máme na drátě, jednička nebo dvojka, Wendy?
1: Dala bych jedničku.
0: Jednička. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, u telefonu Jarka.
0: Ahoj, Jarko.
1: Jarka si říkala, promiň, ještě jednou?
2: Ano, Jarka, ano.
1: Jo,
2: ano.
1: Jo, dobře, dobře. Tak jaký máš ráno zatím?
2: No, tak jedu do práce, ale tak jako jde to.
1: Je pátek, ne?
2: No jasně, poslední den, ale tak víš, jak v práci je každý den utrpení.
1: Je to tak.
0: Do kolika tam dneska budeš hnít?
2: Já jenom do 12 hodin, jako každý den.
0: Každý den do 12, to je dost.
1: Tady se někdo má.
0: No tak hele, jsi připravená vybírat song?
2: Jasně jsem.
0: Tak jo, první možnost zní takhle. It's my destiny. Justin Bieber. A jeho mladíčký začátky, jeho song Never Say Never. Na featu je Jaden Smith. Ano, syn Willa Smitha. Co na to, Jarka?
2: Justina Biebera moc nemusím, snad mě prominou jeho příznivci, ale Justina moc nemusím.
0: Dobře, tak uvidíme, jestli seš třeba příznivec One Direction. Možnost číslo dvě.
1: One way or another.
0: Jarko, co to bude?
2: No vy mi teda dáváte, já budu brát menší zlo, jo. Mého příznivce jste určitě nevybrali. Ale v tomhle případě já bych teda strašně chtěla, aby si ten nákup zaplatil Wendy, jo. Protože jako muž má kupovat ten nákup ženě, jo. Ale aha, doufám, že se trefím, jo. Aha. Takže já bych teda zvolila Justina.
0: Jo! Wendy kupuje Wendy!
1: Netrefila si to.
2: Wendy, promiň. Hele, prosím tě, kdyby něco, tak jako písni, jestli bude teda kolega moc náročný, tak já ti přispěju na ten nákup, jako jo.
1: To je dobrý, ale děkuju.
0: Wendy, už chystej penízky, já mám rád buchtičky se šorou,
1: chocobons.
2: Hele, slib mi, že nebudeš na Wendy moc přísnej a zlej.
0: Já nikdy.
1: Já už myslím, že si chystám všechny biopotraviny, které existují.
0: Ne, to prosím tě, takový já nejsem.
1: Jo.
0: To budou jedny.
2: Pijánko jenom, jo, tak jako trošku. Když už jsem se teda netrefila, tak pijánko, no.
0: Tak jo.
1: Hele, věnujeme někomu tu písničku za tebe?
2: Určitě, já bych to chtěla věnovat ne konkrétně nikomu, ale úplně všem posluchačům a především těm, který mají velký a dobrý srdce.
1: Dobře, my to zase posíláme tobě, protože věříme, že máš taky velký a dobrý srdce. A měj
2: děkuju,
1: se krásně.
2: Děkuju, mějte se krásně.
0: Ahoj.
2: A zdravím všechny. Ahoj.
0: Čau. Jdeme na to. A Wendy, ty chystej peněženku.
1: Morning Boost.
0: Never say never. Kdo by to byl řekl, že vyberu já Justina, viď?

0: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Ahoj, tady Sagwan Toffy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hit. My name's John Ray.

0: trendy, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fine.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Ve Zlíně po měsíci skončila demolice vyhořelý budovy v bývalém baťovském areálu. Stotunovej bagr včera strhnul poslední část objektu a několik pater se pak samo sesypalo. Na místě teď zůstala obří hromada suti, kterou bude majitel postupně odvážet. Co přesně na místě zbouraný budovy vznikne, zatím není jasný. Vlastní celovečerní film si k 800. narozeninám nadělilo město Znojmo. Historický snímek Mé dobré město Znojmo připomíná příjezd Jana Lucemburského a natáčel se přímo v ulicích města. Na projektu dělali hlavně místní a Znojmo na něj přispělo přes 2 miliony korun.

0: dát práci. Akci samozřejmě zorganizovali lidi, pointa ale byla jasná. Roboti už nejsou sci-fi a pravidla je potřeba řešit dřív, než bude pozdě. Fajn.
1: Pozor si dejte v ulici Brněnská v obci Hodonín, tady se slezly dva osobáky, překáží na vozovce a průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Pozor taky na D1, exit 196, výjezd z D1, odvyškova na D2, směr Slovensko. Tady se srazil osobní automobil s nákladňákem, je to naštěstí bez zranění, ale počítejte se zdržením. A bacha taky v Opavě v ulici Náměstí Svobody, tady pro změnu tři osobáky v sobě bez zranění, ale na místě jede policie České republiky. Tolik k dopravě, teď už Morning Boost na Fajnu.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.

0: Hello! Je tady pátek, je tady ráno, je tady morning boost, je tady fajn, je tady Wendy.
1: Krásný dobrý ráno.
0: A je tady náš playlist, který je totálně natřískaný.
1: Jo, před námi.
0: Je to potvrdí. Jo, je to pravda, figy.
1: Nebo teď už Daft Punk, Get Lucky.
0: Je to tak. A kromě toho koukneme za chvilku na novej druh hmyzu a po kom ho vědci pojmenovali. Za malý okamžik prozradíme.

0: Klau, jejich Tied Up, to nám dohrálo právě teď tady v Eteru Fajnu 12 minutek po 7 hodině.
1: Vědci pojmenovali nový druh ploštice po Taylor Swift. Já jenom teď přemýšlím, jako jestli je to podsta nebo urážka. Na jednu stranu jako hustý, že po tobě pojmenujou druh jako živočicha, na tu druhou jako asi nechceš být spojován s hmyzem. Od toho tu máme podle mě jiný adepty. Já třeba doufám, že objeví nový druh jako kočky a pojmenujou jí Macinka. To bylo dobrý, ne?
0: Nice.
1: Zase, hele, jestli tady jsou třeba jako nějaký rozrušení fanoušci Taylor Swift, tak nebojte, ty nový ploštice jsou stejně hezký jako Taylor, respektive jsou stejně blondětý jako Taylor, prostě blondětý ploštice, co se jmenují Taylor Swifti před GTA 6.
0: Víš, co je na tom vtipný, že to je, jakoby máš poddruh tady těch ploštici a celý ten poddruh se jmenuje Swifty Philus Taylory.
1: Nice.
0: takže jako by...
1: Ještě ta latina v tom tak jako zahrnutá, no jasně, bude profesionálně.
0: Takže nejenom, že mají Taylor Swift jako nějakou ploštici, ale ještě ten druh té ploštice se řadí do tej
1: toho podruhu. Jak si to ještě jednou bylo, jsem zapomněl?
0: Swifty Philus Taylory.
1: Swifty Philus Taylory, nice.
0: Ale představ si, že se probereš jeden den a prostě máš svůj druh hmyzu.
1: Ale třeba... Jaký zvíře bys chtěla, aby pojmenoval i po tobě?
0: Jo. Já nevím, já si myslím, že si zasloužím nějaký ptactvo.
1: Že jo, taky jsem nad tím přemýšlel.
0: Jako nad svým nebo nad mým?
1: Nad mým. Orel bych chtěl být.
0: Ty bys chtěl...
1: Orel Honza Fikar. Co ty, budeš mít vlaštovku?
0: No, si říká, že straka.
1: Strak. No, to tě vystihuje. Já jsem si říkal, že mi tady zase zmizeli ze stolu nějaký...
0: Hej, ne, to není můj problém.
1: Dámy a pánové, 724634634, jaký zvíře byste chtěli, aby bylo pojmenováno po vás? Pojďte rád vědět do té doby, kdo jiný než... Jak jsi to říkala?
0: Swiftilus Taylory.
1: Jdeme na to.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Shakira, Burna Boy, jejich Die Die na Fajnu. 22 minut po 7 hodině. A vzhledem k tomu, že vědci pojmenovali nový druh ploštice po Taylor Swift, tak nás zajímalo, jaký zvíře byste chtěli, aby bylo pojmenováno po vás. Pojďme se podívat na to, co píšete. Tak třeba takový Patrik, ten chce být kůň. Proč ne?
1: Jo.
0: Majda si přeje pojmenovat nový druh klokana majdolovitý hopsal klokani.
1: Proč ne, hele?
0: Zajímavý.
1: Může být.
0: Ahoj, všichni mi říkají, že jsem krysa.
1: Ne.
0: Protože mám odstátý uši.
1: Ne.
0: Mohl bych být, prosím, aspoň třeba Morče Šimon? Můžeš.
1: Může Šimo.
0: Může Šimone. Pak tady máme zprávu, která zní. Mám storku, že naše učitelka si změnila její příjmení kvůli jejímu mazlíčku. Její přítel musel být nadšený. No tak to věřím. Si představ, že třeba moje přítelkyně, že by se třeba místo Fikerova jmenovala Jupiterova. To by byl banger, ne?
1: To bylo skvělý. A Fiky, já už taky nechci vlastně svoje příjmení.
0: Já už taky nechci, jaký Jupiter. Honza Jupiter.
1: Honza
0: Jupiter. Jak by se jmenovala ty? Ty máš taky kočku, ne?
1: Mám kočku, no.
0: A jak se
1: Vendula Vans.
0: Ej kámo, ty bys mohla dělat reklamu na Vansky ale ty, pak.
1: Ale víš co, abych byla VV a ty by si byl JJ.
0: GG. Děkujem všem, co jste napřeli. Za malý okamžik na Fajnu. Malcolm Todd, jeho Earrings. A pokud tohle to nebyl dostatečný bizár, tak za chvilku bizár ne. Morning Boost.
2: Fajn. Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
10: Jsem hrdina, jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
14: Už vím.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
17: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Let me kiss you.
1: One Direction, jejich Kiss You, na fajnu. Půl osmý aktuální čas. Dámy a pánové, je tady Bizár dne.
2: Bizár dne.
3: Bizár dne. Fajn.
1: Žena žádá společnost, u které pracovala, o odškodnění poté, co jí 20 let vyplácela mzdu, aniž by jí přidělila jakoukoliv práci. Ty, Wendy, nebo někdo jiný, mi prosím řekněte, kde je ten problém. Ne, jako ty 20 let bereš rentu a pak si řekneš, že už tě to nebaví. A řekneš si, jo, ta firma to vlastně podělala, tak zkusíme vyždímat ještě něco.
4: Ne.
1: Co to je? To je, jak já nevím, být v akvaparku zadarmo, klouzat se tam na tobogánech a pak jít ještě párek v rohlíku na stánku zadarmo. To prostě ne, jako...
4: Jako vyřešila se to dobře na jednu stranu, hele.
1: Jako zase si říkám, že... Jak je možný, že ta firma o tom nevěděla? Že 20 let platí někoho?
4: Nějaká chyba někde v systému?
1: Chybička se mohla udělat.
4: No jo, no.
1: Takovou chybičku by mohli udělat i třeba tady u nás ve firmičce. Třeba u nás dvou.
4: Tak my vlastně nepracujeme tady 3 hodiny vysílací, my pracujeme díl, že jo?
1: Proč mrkáš teď?
4: Říkej to takhle nahlas.
1: Ty vado, u takovýhle firmy bych chtěl dělat. Kdybyste náhodou někdo zjistil, jak se jmenuje, tak prosím dejte vědět. My vám na oplátku dáme vědět, jak se jmenujou další songy. Já myslím docela Worfy, ne?
4: Já si myslím, že jo. Před námi Bruno Mars, I Just Might, nebo teď už Kygo, Kelly, Griffin, Shave My Love.

0: Bruno Mars a jeho I Just Might. Na fajnu, 7:45 aktuální čas, další songy na fajnu budou znít takto.
1: Už se možná ty zdi neptá úplně.
0: Pardon, menší chybička se vloudila, nám se smíchal playlist s tím Liborovým, s naším hudebním manažerem, jeho osobní. Tak já to rychle napravím. Vydržte. Tak dobrý, teď to je správně.
1: Teď dáme něco, co konečně zní. To je fakt dobrý. Sorry, Libora, ale tvůj vkus je opravdu ten tam. Michael Jackson, Billie Jean.
0: No, kromě toho taky třeba Magic. Trošku toho reggae po ránu. Taky třeba Magic.

0: Hyundai. Nejlepší čistírna.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vraňany nabízejí.
11: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

0: Not My Lover, Billie Jean, Michael Jackson, ten nám dohrál právě teďka v éteru Fajnu. Pár minutek do 8 hodiny.
1: Novej den. Nové území pro Donalda Trumpa. Tentokrát ale musíme do vesmíru. Dámy a pánové, Donald Trump prohlásil, že měsíc oficiálně připojuje k americké půdě. Co přijde příště? Souhvězdí Perzefony?
0: Vlečná dráha. Ale jestli to jde takovým stylem, tak jak jsme si včera stihli podmanit Slovensko, tak já vyhlašuji, že Česká republika dnešním dnem přidává ke své části slunce. Nemá nikdo jiný než Česká republika nárok na slunce. Ostatní státy, chtějí-li použít slunce, zejména Amerika, budou platit vysoké daně.
1: Kam, ale prosím, představ si to clo třeba na ten měsíc, jak tam bude, jak tam někdo bude muset dovést, tam někdo tam bude chtít dovést třeba, nevím, vesmírný záchody, víš, kolik to bude stát? Fuck me. Morning Boost. To jsem nechtěl.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Skonto
1: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Faktury, faktury, faktury.
4: Trápí vás faktoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No, tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
9: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
10: Venku dneska převážně zataženo, občas se může projevit nebo přijít nějaký ten deštík. No a nejvyšší teď teploty 16 až 21 stupňů Celsia.
11: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Jsme online.
16: Online.
15: Jsme na DAB+.
16: Plus.
15: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
17: Muž, který přes půl roku sexuálně zneužíval 12-letýho kluka a nejméně 2x jeho 10-letýho kamaráda, dostal jen podmínku. Soudkyně verdikt hájí mimo jiný tím, že starší kluk už i předtím za peníze poskytoval sexuální služby a podle ní tak byl narušený už dřív. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to ale označil za nepřijatelný a nechává celý případ znovu prověřit. Bývalí členové západních armád měli v bulharském kempu cvičit ruský vojáky. Podle uniklý zpravodajské zprávy se to mělo dít i po roce 2022, tedy po začátku války na Ukrajině. Mezi instruktorama měli být třeba britský veteráni nebo bývalí americký námořníci. Celý případ teď vyšetřuje australská tajná služba. A Pixar slaví 20 let od premiéry aut a přišel proto s dalším nostalgickým merchem. Ve spolupráci s Adidasem vydal kopačky inspirovaný Bleskem McQueenem a Burákem. Jedny jsou červený s číslem 95, druhý zas rezavě oranžový a mají dokonce i Burákovo typický zuby. V Americe už jsou v prodeji a vyjdou zhruba na 2,5 tisíce korun.
18: Kámo, já si začnu hrát znovu a fotbal. Jako tohle mě přesvědčilo, že jako zase začnu.
19: Fajn.

0: Fotbal, nefotbal, teď budeme hrát další songy tady u nás na Fajnu. Pokračuje Morning Bus na Fajnu s 8 hodinou a je to tady totálně natřískaný.
1: Je tomu tak, máme před sebou třeba tady ho Swimse, jeho Mr. Know It All, nebo Wizzy MC Bees Honey at the Party.
0: No a kromě tady těch songů, tak se samozřejmě podíváme na ty nový, který dnes v pátek vyšly. Tak hezký ráno.

0: Rugale, její Wishful Thinker na Fajnu 12 minut po 8 hodině. Krásné dobré ráno. V centru Varšavy protestovali roboti za ochranu lidských pracovníků. Není to jako paradox? Ne, že se berou jako polovině lidem práci, ale už nám berou i možnost jít tvrdě zaprotestovat. Třeba to teď bude jako trend posílat roboty na protesty.
1: Vlastně na jednu stranu je to strašně vtipný, že ti robot jako vezme práci, ale ty pak toho robota pošleš, no? Aby za tebe udělal
0: protest.
1: Protest. Tak
0: ale jako dává to smysl, protože jakože ten robot tam před tím úřadem dokáže protestovat fakt dlouho, víš, to,
1: no to,
0: není,
1: jo, to
0: není,
1: jo.
0: Není potřeba mít žádný petiční stánek a najmout bezdomovce.
1: Jenom powerbanku.
0: No, jenom powerbanku. No, tak já nevím. Asi záleží na tom, co odlepíš líp od země, jestli kov nebo kůži. To bychom museli otestovat. Asi to zkoušet nechci. No, co pojďme vyzkoušet my, tak to jsou tyhle ty songy na Fajnu. Loi, její Red Eyes. Chtěl bys tomu ještě něco dodat?
1: Asi ne.
0: Asi ne?
1: Ne, to je tak divný prostě.
0: Roboti protestují.
1: Chceš mít práci jako člověk, ale pošleš robota protestovat za tebe.
0: Je to IQ 100 000 milion plus. Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Martin, taky Sofia, jejich pistáče na Fajnu. 19 minut po 8 hodině. Ještě předtím, než si tady představíme nový songy, který dneska v pátek vyšly, si dáme tohle.
1: Tohle to je známý jméno, známe ho všichni. Tohle to je Somber. A song s názvem 12 to 12.
0: Naopak jméno, který třeba ještě tolik lidí, tolik z nás nezná, tak to je jméno, které zní Audrey Hulbert. Song Sue Me. Novinka tady u nás v playlistu. Za malou chvilku tady na Fajnu. Tak ještě ráno a za chvilku New Music Friday. Morning Boost.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.

Tohle z Hozier je jeho Nobody Soldier. Song, který nám dohrává v 8:30 ráno. Vy si dáváte fajn, Morning Boost. No a vzhledem k tomu, že je pátek, znamená to nový songy a my se na ty nový songy pojďme podívat. By the way, New Music Friday patří ženám. Ano, totálně to převálcovali, totálně to ovládli a tady je první song.

0: Tohle je Ellie Goulding. O tý jsem dlouho neslyšela.
1: Jo, já taky.
0: A vlastně mám radost, že je v top 50. Je to Fields of Love.
1: Je to takový melancholický. Takový jako na cestu autem, až pojedu za babičkou. Jo, jo.
0: Když budu chtít na něčem přemýšlet.
1: No a pak až pojedeme třeba za dědou, tak si můžeme pustit tohle. Becky Hill, její Changes. By the way, k téhle sonze existuje i videoklip, který jsem samozřejmě musel hned zhlídnout a musím říct, že tam je velká inspirace Zarou Larson. Proto je to taky tak dobrý, že? Tak do třetice všeho hezkého tady máme dívčí k-popovou skupinu Le Sserafim.
0: Přibírá playlisty, to už je známá věc. Mají to catchy, mají to easy.
1: A hezky u toho vypadají.
0: Aky je to učej.
1: Made my night. Všechny tyhle songy aktuálně najdete na Spotify, nebo Apple Music, a nebo časem u nás v playlistu. Co se objeví u nás teď v playlistu, je zmiňovaná Zara Larson. A když zpívá Zara Larson, znamená to, že co? Léto ještě neskončí.

0: Drake a jeho song, který nevím, proč si pustíme dneska ráno a proč ho nepustíme až třeba, nevím, v 5 večer, nebo v 6 večer, v 7 večer, kdy pojedeme všichni domů, protože ten song se nazývá Vydrž, jdeme domů, ale my domů rozhodně nejdeme, naopak, ne?
1: No, my jdeme ještě do jiných prací.
0: No, tak to bychom měli, hold on, we are going home. Do těch naší prací, na cestu, třeba tohle.
1: Potřebovat lásku.
2: Jo.
1: One Republic. Need your love.
0: Kromě toho taky třeba Sia. Chandelier. Za malou chvilku na fajnu.
1: Pojď, dej tam ten vysoký toník.
0: To ne. Teď už tam není.
1: Teď, pojď.
0: Dobrý, ne?
1: Hezký.
0: Můžu jít do Superstar?
1: Já si myslím, že úplně. Morning Boost. Fajn.
3: Under Armour makes you better. Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
4: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
5: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
6: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
7: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
8: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Skonto nábytek.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu
14: na katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám.

která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Tohle to byla Shai Chandelier na Fajnu. 5 minut před 9 hodinou. Znamená to pouze jedno jediné. A to, že Morning Boost je pro dnešní den a vlastně pro celý tenhle ten týden u konce.
1: Máme to za sebou.
0: Já se dneska...
1: Ne úplně, ale...
0: jak se to vezme, že jo? Já bych se tě dneska, Wendy, chtěl zeptat na neklasickou otázku.
1: No.
0: Co tě nejvíc nebavilo dnes?
1: Sedět tady s tebou.
0: No, to mě taky sral.
1: Ježiš. Ne, nemám nic, co by mě nebavilo.
0: Všechno tě bavilo?
1: Jo.
0: Wow! Ty kecáš, že jo?
1: Nekecáš.
0: Fakt? No tak jo, tak s touhle bombou pro dnešek končíme. Teď už Andrea Koce Kaučka od 9 hodin a zase v pondělí. Tak čekaj.
1: Ahoj!
2: Učáš, já se zafisujem, ještě pana Vosoutrž.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky morning. Morning.

0: mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Mrkneme se dneska na oblohu. Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. No a během dne začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. Nejvyšší teploty 16, maximálně 21 stupňů Celsia.
1: Fajn.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
7: Online. Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Dvě minuty po devátý je tady Matěj s čerstvýma hot news. Ještě 25 let po smrti dostávala od český sociálky důchod žena Stachovska. Peníze chodily na účet jejího zetě, který smrtchyně zamlčel a podvodně si tak přišel na asi 3 miliony korun. Muž za to dostal pětiletou podmínku. Protože ale policie nenašla konkrétního úředníka, kterýho by za selhání šlo trestně stíhat, prověřování samotný sociálky odložila. Fotbalová Slávie zažila v Lize mistrů obří zklamání. Doma proti francouzskému Lens hrála od začátku druhý půle v deseti, i tak díky dvěma gólům Šturma ještě v 88. minutě vedla. V divokém nastavení ale dvakrát inkasovala a po porážce 2-3 dál čeká na výhru v hlavní fázi prestižní soutěže. A první sanitka na světě určená čistě pro humanoidní roboty vyjela do ulic japonského Tokia. Místo nosítek v ní technici vozejí počítačovou diagnostiku a náhradní díly. Když se tak robot v provozu porouchá, ambulance dorazí přímo na místo a provede bleskový servis nebo poškozený stroj rovnou vymění za novej.
1: Fajn.
2: A mrkneme taky na dopravu. V ulici Rudolská třída v Českých Budějovicích se bouralo, počítejte se zdržením do 5 minut. D35, 242. kilometr, trasa Lipník nad Bečvou a Mohelnice. Tady je hlášený porouchaný vozidlo, takže i tady se zdržíte. No a D7 je na prvním kilometru, trasa Chomutov a Praha. Taky tady hlášená srážka dvou osobních vozidel. Naštěstí bez zranění. Tak pomalu a bezpečně.
9: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
1: Music Boost.

dobrý den, je tady lidičky, konečně pátek, víkend za dveřma, no jo, život má zase smysl. Pojďme na ten playlist fajnou, protože to je ten důvod, proč já jsem tady a důvod, proč vy jste na druhé straně. Startuje taky Gimme 5, 5 songů na rozjezd. Vy posloucháte, a já mlčím. Music Boost. Music Boost. Gimme 5. Fajn. Alex Warren, taky Kellyn, Joe a nebo Temper City. No a taky právě teď Black Eyed Peas, Time. Tak hezký dopo.

0: Loreného Burning Down nám uzavírá dnešní Gimme 5 na Fajnu. Prosím vás, jestli míváte takhle po prázdninách špatnou náladu z toho, že je to léto pryč, já vám připomenu jednu skvělou záležitost, kterou zažíváte jenom září říjen. A je to burčák. Jo, já mívám tendenci na to každý rok zapomenout a vzpomenout si na to na konci října a pak jsem z toho zklamaná. Takže yes, víkend před náma, vinobraníčko, co? Je to taková podle mě jediná útěcha, kvalitní útěcha, když skončí léto. Za chvilku v playlistu Damiano David, Neil Rogers, Talk to me. Taky Nico Santos, jo, Home to you. Tak hezký pátek a laďte fajn. Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
4: welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn.
6: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Atención, señoras y señores!
9: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
11: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
11: La Tropical!
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Faktury, faktury, faktury.
17: Trápí vás faktoring?
16: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
17: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
16: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
17: Acema pokryje jakékoliv financování.
16: No tak to beru.
17: Acema. Jde to i bez banky.
18: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
19: Vraňany nabízejí
20: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
19: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
21: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
22: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
21: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
22: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
21: Přece Hermann.
22: Hermann. Jistota na celý život.

Ne, na fajnu, máme 4 minutky po 9:30. Společnost se rozděluje z různých důvodů. Mezi nimi patří třeba mezilidský vztahy, politika a tak dále, ale ten největší problém, který nás rozděluje, se jmenuje koriandr. Někdo ho prostě miluje a někdo ho nesnáší. Ten, kdo ho nemá rád, dokonce často říká, že chutná jako mýdlo. Já si prosím vás vždycky myslela, že lidi, co ho nejedí, jsou prostě jenom divní. Ale údajně za to může genetika. Jde prej o to, že prostě některé varianty genů jsou spojený s čichovými receptory, a který ovlivňují to, jak člověk vnímá chutě obsažené v koriandru. To znamená, že opravdu my se narodíme a už v genetice máme napsáno, jestli milujete nebo nesnášíte koriandr. A tohle je celá ta záhada. Proto někdo opravdu říká, že chutná jako mýdlo. Já tomu nikdy nerozuměla, protože čím víc koriandru, tím lepší jídlo. Já miluju koriandr, jedla bych ho furt a jedla bych ho i samotný. Ale prostě někteří prostě ne, ty úplně ohrnujou nos. 724634634. Nezajímá mě úplně, jestli milujete nebo nesnášíte koriandr. To už teď víme, co za to může. Ale dáme dohromady ještě nějaký jiný jídlo, nějaký pokrm, jako bylinu nebo cokoliv, co prostě taky patří mezi tohle stejně jako koriandr. Něco, co nás prostě rozděluje. Takový to sednete si v té restauraci a ta půlka lidí, fuj, co děláš?

0: Baby Rexha, New Religion, tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. No a řešíme, co nás jako společnost rozděluje a týká se našich chutí. Tak koriandr je jasný, jo, to už víme, buď ho milujeme, nebo ho nesnášíme a ještě k tomu tvrdíte, že chutná jako mýdlo. Ale píšete třeba houby. Houby, tak to je jasný, to je asi typický rozdělovač, že jo, prostě buď milujete, nesnášíte. Taky tu máme olivy, ano, typický taky rozinky, brokolice. Ananas na pice, no tak tohle je vážný téma, to já to vůbec nebudu ani rozlížet, ananas na pice, jo. To bychom se asi hodně pohádali. Rukola, to mě teda asi zaskočilo, napsala to posluchačka Anička. Rukola, tady je někdo, kdo nemá rád rukolu? Mama mia, rukola je, to je fakt dobrá. Tak už víte, do jakého tábora patřím já. Plísňové sýry, to je asi něco, co mě nepřekvapuje. Je pravda, že prostě pro někoho je to fakt moc intenzivní. A v neposlední řadě tady máme arašídové máslo. A tomu fakt jako nerozumím. Tady je někdo, kdo nemá rád arašídové máslo. Jakože proč? Vždyť je to sladký, zdravý, vždyť je to dobrý. Jak, co nikomu nemůže chutnat na arašídové máslo? Ještě chápu ten koriandr, plísňový sýry, olivy, to jsou vlastně takový hodně intenzivní, jak vůně, tak i chutě. Ale arašídové máslo, chudák, arašíd, to někomu nic neudělá. Music Boost.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
3: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů na...
7: Nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG.

0: 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Super Jackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: společnou hodinku dnešního Music Boostu uzavíráme s Rayem Daltonem, jeho Blood Running. Hodinku, ve které jsme zjistili, že koriandr není ta jediná pochutina, která rozděluje náš národ. Jsou to taky houby, arašidové máslo, ančovičky. A hermelín. A před námi start další hodiny, tak laďte fajn.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Skonto
5: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Teď dopoledne nás čeká převážně zataženo v jihovýchodní polovině území, taky občasný déšť, no a během dne se začne od západu oblačnost ubývat a odpoledne budou i srážky ustávat. Nejvyšší teploty 16, maximálně 21 stupňů Celsia.
9: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online. Online.
13: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
14: 10:03 je tady Matěj s čerstvýma Hot News. V Česku je nás zase o něco míň. Jen za první půlku roku ubylo víc než 12 000 lidí, což vychází zhruba na 67 lidí denně. Hlavním důvodem je, že umírá výrazně víc lidí, než se jich rodí. Dětí se navíc narodilo o 5% míň než loni. Naopak ale přibylo svateb. Jen v červnu jich bylo 9,5 tisíce, nejvíc za poslední 4 roky. Přesně po 25 letech se nad New Yorkem během dronový show znovu objevily věže Světového obchodního centra. Tvořilo je přesně 2977 světel, každý za jednu z obětí útoků z 11. září. Na podobě vzpomínky se podíleli i pozůstalí obětí. A dost zvláštním způsobem přišlo o 2 členky kandidátky do komunálních voleb hnutí SPD v Brně Černovicích. Obě ženy tvrdějí, že vůbec nevěděly, že kandidujou a mysleli si, že podepisují účast ve volební komisi. SPD to ale popírá a říká, že dohoda byla jasná. Z kandidátky už je navíc kvůli termínům nejde vyškrtnout. U voleb tak jen bude viset oznámení, že z nich odstoupili.
1: Fajn. Music Boost.

0: krátce 50. hodině pokračuje Music Boost. I dneska oslavíme narozeniny s jedním úspěšným hitem. Mrkneme taky na Lubriku a na jeden bizár z Prahy. Kapsáři hlásí jednu novinku, o který je fajn vědět. Tak leďte fajn.
1: Music Boost.

Tiffany Harris, Say Where To Go. Páteční dopoledne na Fajnu, ve kterém si pojďme přiznat, že úplně každý můžeme chtít být influencerem. V Praze policie teď řeší takový případ dvou kapsářek, který si natáčeli samotnou krádež. Jako já to chápu. Já si myslím, že i zloděj má fakt právo na to stát se influencerem a sbírat jako čísla na sočkách, jo. Ženu seniorského věku si vyhledli na veřejnosti. Během okrádání jí prostě začali natáčet na telefon. To nějakým prostě záhadným způsobem asi, nevím, bylo to asi inteligentní řešení, to zveřejnili na sítích. No a díky tomu se policistům podařilo pachatelky vypátrat. Já si myslím, že tohle je jakoby dobrá věc, jak pro sociální sítě, tak vlastně i pro policii České republiky, která teď vlastně má usnadněnou práci. Vemte si, že prostě by se ta doba mohla tak změnit, že každý pachatel jakéhokoliv trestného činu by prostě tu trestnou činnost natočil a hodil na Instagram. Panečku, to by bylo, víte? No, Kýto. Ahoj, tady Pavel, je mi 42 let a právě jdu vykrást banku. Pojďte se v živém vysílání na to se mnou podívat.

0: Demons, tohle jsou Imagine Dragons. Dohrávají nám 10 minutek do půl jedenáctý na fajnu. Ve kterém za chvilku budou tyhle songy. Boy Does Nothing, tohle je Alesha Dixon. Zpívá tam o chlapíkovi, který absolutně nic neumí. Je línej, s ničím jí nepomáhá. Ale z nějakého zahádního důvodu ho prostě miluje a chce s ním žít. Asi taková klasika, kterou občas všichni řešíme. A co více než občas všichni řešíme, je Perpetuum mobile od Evy Farný. Ta vlastně zpívá o tom, jakou máme tendenci se přepracovávat a neumět odpočívat v práci. Tak si z toho pojďme něco vzít, pojďme si udělat kavčo a ladit fajn.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
14: Tak abyste ho nepromeškali.
13: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
14: Garanci kvality i výhodného financování.
13: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
16: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
17: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
19: La Tropical!
18: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
19: Yeso!
18: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
20: My name is Summer.
21: What up, it's Kehlani.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Back to the hits.
24: Right, babe.
9: Fine.

0: Dohrává Alesha Dixon, Boy Does Nothing. Navzhledem k tomu, kolik máme hodin a je minuta po půl jedenáctý, to znamená v Music Boostu jedno jediný. Fajn.
1: Tohle je fajn.
0: Třeba to, že Andrea místo podkladu na lubriku pustí song. Jo, hezký pátek lidi, nebojte se, za chvilku si ji dáme. Já si to tady teda poštoluju správným směrem.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrikáka pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex s pouty zní sexy, dokud nezjistíš, že ty pouta jsou z AliExpressu. Místo, aby držely, samo od sebe se otvírají, takže celá atmosféra končí dřív, než vůbec začala. Člověk si pak připadá méně jako soudnej rebel a víc jako zákazník, který právě řeší reklamaci.
1: Fajn. Neposlouchej tenhle song moc na hlas.
3: By si mohli myslet, že máš vkus.
4: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

0: Tohle byl britský DJ Subfocus, jeho Elevate. Tohle je taky dnešní Music Boost na Fajnu a tohle bude taky Music Boost za chvíli. Kdybych měla vybrat asi nejvíce zamilovaný song současnosti, vybrala bych tenhle Alex Warren, jeho Forever Dream. Silná přitažlivost, zamilovanost, pocit, že potkáte člověka, kterýho si ani nedokážete představit, že byste mohli potkat. Prostě pana nebo paní dokonalou. Takže pro všechny zamilovaný a taky pro všechny, kteří už to přešlo, tenhle song za chvíli. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
5: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Největší hudební hvězdy.
14: This is Taylor Swift.
15: Hi, it's Harry Styles.
16: Hi, I'm Olivia Dean.
17: Sleduj Fajn.

Die, Shakira, taky Burna Boy. Dnešní Music Boost na Fajnu. No a další super song, který dneska slaví narozeniny, a to konkrétně 15 let, to znamená přejeme happy birthday a posíláme One Direction, What Makes You Beautiful. 15 let, jakože cože, halo.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
9: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Herman. Jistota na celý život.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: ty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Teď dopoledne převážně zataženo, možná se občas vyskytne i nějaká kapka z toho mráčku, tak deštník sebou, ale během odpoledne oblačnost bude ubývat a srážky taky budou ustávat. Nejvyšší teploty 16, maximálně 21 stupňů Celsia.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
3: 3 minuty po 11. Je tady Matěj s čerstvýma Hot News. Firma OpenAI zvažuje, že zpomalí vývoj svých nejpokročilejších AI modelů a přemluvit k tomu chce i konkurenci. Sam Altman podle Bloombergu zaměstnancům řekl, že firma kvůli rostoucím bezpečnostním rizikům řeší koordinovaný postup s dalšíma technologickýma firmama. Tlak přichází i zevnitř oboru, kde už víc než 1000 zaměstnanců podepsalo výzvu ke zpomalení vývoje AI. Ve Zlíně po měsíci skončila demolice vyhořelý budovy v bývalém baťovském areálu. Stotunovej bagr včera strhnul poslední část objektu a několik pater se pak samo zesypalo k zemi. Na místě teď zůstala obří hromada suti, kterou bude majitel postupně odvážet. Co přesně na místě zbourané budovy vznikne, zatím ale není jasný. A podobný zázrak jako před lety na Hudsonu tentokrát předvedla 23-letá pilotka na Floridě. Když jí cestou na Bahamy selhal podvozek a pak jeden z motorů, dokázala s malým letadlem bezpečně dosednout na moře. Z vraku se pak sama dostala ven a bez jediného zranění doplavala na pláž.
1: Fajn.
2: Opatrně na silnicích Brno hlásí v ulici Milady Horákové nehodu dvou osobních aut. Zdržíte se na D5C 107. kilometr, trasa Rozvadov Praha, tady je pro poruchu odstavený osobák. No a Kroměříž hlásí taky nehodu dvou osobních aut, a to v ulici Tovačovského. Tak opatrně.
4: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Music Boost.
0: Music Boost.
5: Music Boost.
0: Andrea Kautzka.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Abychom úspěšně zvládli páteční dopoledne, musíme taky úspěšně zvládnout následujících 55 minut. A nebojte se, bude to jednodušší, než jste si mysleli, protože kafe do ruky a hlavně náš playlist. Music Bus pokračuje Taylor Swift, taky Sombr, anebo právě teď David Guetta.
1: Music Boost.
2: Sexy bitch. No, co jiného si při pátku hezky pouštět, ne?

0: údajně nejoriginálnější song roku 2025, Huntrix, jejich Golden. No a my jsme si ho dali na fajnu 10 minutek do 11:30. Dneska máme pátek. No a není to úplně tak jako obyčejný pátek. Máme 11. září. Takový silný den, na který se prostě nikdy nezapomíná. 25 let od útoku na New Yorkská dvojčata. Pro tohle výročí se v New Yorku vzneslo včera 3000 dronů, konkrétně 2977. Každý za jeden život. Společně na obloze vytvořili dvojčata v jejich původní velikosti. Je to taková symbolická připomínka všech obětí a myslím si, že je docela fakt jako silný gesto. Možná si říkáte, proč tak smutná zpráva do éteru rádia, fajn rádia, takže jsem nad tím dlouze přemýšlela, zda o tomhle vlastně mluvit, ale pak jsem si říkala, že tohle jsou důležité věci, které si vlastně musíme jako lidstvo neustále připomínat a je důležitý prostě nezapomínat. A my nezapomínáme.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn.
4: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland. Skonto
7: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
11: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Facebooku.

Blink Twice, Smiles Me, taky Shabuzi. Dopolední Music Boost na Fajnu. Slavík bude zase slavíkovat, teda asi spíš zpívat. Dobře, vymyslela jsem nové slovo, nevadí. Od 9. září je ofiko spuštěný hlasování na letošního slavíka. Je to prosím vás dost kategorii, že si chcete podpořit svého jankýho oblíbence, tak hoďte hlásek. Výsledky budou 27. listopadu ve fóru Karlín živě na Nově. Já jsem se tady ptala také našeho týmu, komu by tak jako hodili ten hlas a padaly tady jména jako třeba Eva Farná, Kellyn, René Dank, Lucie Bílá. Takže se pojďte zamyslet nad tím, kdo je ten váš favorit. Komu byste to prostě hodili vy? Já si teda přiznám, já kopu za tým René Dank, jo? Já si myslím, že prostě ten si ten hlas jako zaslouží, hlavně po tom, co vydal to poslední album, prostě je absolutní mega. A samozřejmě za ženy bych taky řekla tu Evu Farnou, no. Takže tohle jsou také top dvě jména za mě a klidně mi hoďte vaše tipy 724634634. Pojďme zjistit, jak by dopadl slavík, kdyby probíhal na Fajnu.

0: Mr. Know It All, tohle je Teddy Swims. Dohrává na Fajnu, krátce před 11:45. Jako ty vaše tipy na toho Slavíka. Absolutně to miluju. Zeptala jsem se, že kdyby posluchači mohli rozhodnout o tom, kdo vyhraje letošního Slavíka, kdo by to jakoby byl, jo? Samozřejmě tady padají jména, které už jsme před chvilkou zmiňovali, jako je Eva Farná, René Dank, Kellyn, Stein 27 a spousta dalších skvělých umělců. Ale to, co mě trošku vykolejilo, je zpráva David Guetta. Dokážete si představit, že by českého Slavíka vyhrál David Guetta? Absolutně to žeru, tu představu. Ale to není to nejlepší, prosím vás. Nejlepší zpráva, která k nám dorazila, je Přemek Forejt. My jsme se tady s kolegami tomu to samozřejmě zasmáli, to byla ta prvotní reakce, a pak jsme se podívali a Přemek Forejt opravdu je napsán v nominacích. Vy opravdu mu můžete dávat své hlasy. To je prostě boží, ne? Je hned po Zdeňku Polorejchovi, takže se rozhodněte a prostě si tam hoďte klidně hlásek. Music Boost.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Skonto nábytek.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
14: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
15: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Cameron with the Compy Home Medusa, tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. Já jsem se prosím zase něco zajímavého dočetla a musím se okamžitě s váma o to podělit. Jo. Elon Musk prohlásil na svém Instagramu, že Instagram je pro holky. Což je zajímavý tvrzení od člověka, který má Instagram, že jo? Takže teď je to důležitý. Jak to vysvětlíme teda všem těm jako mužům, že si mají teda deaktivovat ten účet jenom kvůli tomu, že nějaký tady Elon zase něco prohlásil. Asi jako čekáme jako společnost to, toho zase jako vyplyne, jestli prostě jenom Elon potřeboval jako udělat nějaký joke, anebo jestli třeba má málo sledujících a potřeboval na sebe trošku posvítit a nahnat si jako čísla. Nevím, ale samozřejmě na to kašleme, protože Instagram samozřejmě je pro ženy i pro muže. Kdyby jako vlastně byl zakázaný chlapům, mě by to vůbec nevadilo. Ale není tomu tak.
1: Tohle je Fajn. Fajn. Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.

0: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
13: Jsme v aplikaci Radia.cz.
15: Hezký poledne, jsou 3 minuty po 12. a jdeme se podívat na zprávy. Kyberpodvody přišly letos klienty českých bank už skoro na 2 miliardy. Za prvních 7 měsíců roku se počet podvodů zvýšil o pětinu na skoro 63 tisíc případů. Podvodníci se přitom letos pokusili ukrást přes 10 miliard, bankám se ale podařilo většinu peněz zachránit. Český vědci vytvořili nejmenší QR-ko na světě. Výzkumníci z Akademie věd ho pomocí speciálního mikroskopu sestavili do mřížky o velikosti pouhých 50x50 nanometrů. To znamená, že je víc než 1000x menší než lidský vlas a skoro 800x menší než dosavadní rekordman. Taylor Swift pronikla do říše hmyzu. Vědci po ní pojmenovali novej rod australských ploštic Swiftophilus. Zahrnuje hned 4 druhy a jeden z nich se jmenuje dokonce Swiftophilus Taylore.
16: Fine. Pražský okruh na 24. kilometru na trase Ružině a Modletice hlásí nehodu dvou osobáků. D3 122. kilometr na trase Mezno a Kaplice hlásí porouchané vozidlo a menší zdržení. No a v obci Planá, okres Tachov, ulice Sadová hlásí taky nehodu srážku dvou osobních aut. No a určitě počítejte se zdržením taky u Brna, a to v obci Dolní Kounice. Tady je konkrétně v ulici Rybárna nehoda osobáku s traktorem. Nevím, co mě zarazilo, ale jdeme dál.
17: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
18: Music Boost.

0: Se tady teď ve studiu smějeme tomu, co mě trošku před chvilkou zarazilo. Já nevím, slovo traktor to byl asi, no. Děje se to takhle. Adame, máš to taky tak, že se občas řekne nějaký slovo a ty se zarazíš?
1: Hele, traktor je pro mě prostě no go. Vidím to a přestávám mluvit. Ale v Brně klasika, zvykneš si.
0: Jo, no, ale nejak pořád hlásíme, víš, jako osobák, nákladňák a najednou je tam ten traktor, je to něco jiného, no, tak prostě mi to tak zarazilo. No nic, lidi, pokračujeme. Music Boost startuje poslední společnou hoďku.
2: Music Boost.

0: Wishful Finger, Rue Gale na Fajnu. Představte si, že by vznikla situace, kdyby po vás, po vašem jménu, někdo něco nechal pojmenovat. Taylor Swift dostala teď takovou přidanou hodnotu. Pojmenovali po ní druh australské ploštice. Prosím vás, našla jsem si ty obrázky a teda... nevím, úplně jsem se celá orozila. Po někom pojmenuju prostě třeba letiště, sochu, nějakou kulturní památku, já nevím, kašnu, park, ale po někom ploštici. Jmenuje se teda teď Swifty Phyllis Taylore. Jo, to znamená, my klasicky říkáme, hele, pozor, ploštice. A v Austrálii říkají teď, hele, pozor, Swifty Phyllis Taylore. Pojďte mi prosím vás napsat, co je za vás ještě horší, jak ploštice, a mělo by to nosit vaše jméno. Může to být fakt cokoliv, nemusí to být prostě zvíře. 724-634-634. A vlastně úplně nevím, proč se Taylor k tomu jakoby nějak nevyjádřila, jestli tohle někomu může jako udělat radost. Že by vám prostě někdo napsal, tato ploštice, která vypadá velmi hrozně, nese vaše jméno.
1: Fajn. Neposlouchej tenhle song moc nahlas.
2: Když by si mohli myslet, že máš vkus.

0: Nobody to love, tohle je Sigma, tohle je taky páteční fajn. Lidi, jestli náhodou máte špatnou náladu, tak vám opět připomínám, že je pátek. Život má zase smysl, pojďme se teda bavit. Znáte to prostě, každý pracovní den je takový trošku jako bolavý, ale ten pátek je prostě dobrý, protože víte, že máte před sebou ten víkend a můžete cokoliv. Za chvilku Lush Life, Zara Larsson. Tak to je song, který si při pátku pro dobrou náladu za chvilku dáme.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to, co fakt chci slyšet.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
9: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
10: Herman. Jistota na celý život.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex s pouty zní docela sexy, dokud nezjistíš, že ty pouta jsou pravděpodobně z AliExpressu. Místo, aby držely, sami se otvírají. Takže celá atmosféra končí dřív, než vůbec začala, a místo policie České republiky je z toho spíše jako pořad policie v akci.

0: Music Boostu na Fajnu právě dohrála Sky Newman. No a my si jdeme představit poslední společný song. Tenhle hlas si zapamatujte, je to český talent. A ještě dost o něm uslyšíme. Shimon Op, tohle je song Save My Soul. A má úplně boží refrén. Tak jo, 3:15, možná dobrou chuť k obědu, možná už dobrou chuť k desertu po obědu. Ať jste na tom, jak jste na tom, tenhle song si hezky při pátku naposledy společně dáme. Music Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
6: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragueboats.cz.
9: Už vím.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětirájetour.cz.
12: Bude vejdán.
14: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: This is Bruno Mars.
18: I'm Olivia Thien.
19: It's Sabrina Carpenter.
20: Music.
21: Fine.

0: Shimon Op, jo, Save My Soul, to je dnešní Music Boost. Takhle, konkrétně jeho konec. Dnešní 4 hodinky společný máme za sebou, 7 minutek do jedné odpoledne. Vy si užijte hezký zbytek dne, hlavně krásný víkend, odpočíňte si a v pondělí 9.00 zase na startu Music Boostu.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle.

0: Fajn Socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Dětem místo dárku, dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání, Fajn Park nudu zahání.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Páteční počáso je tady, zpočátku bude převážně zataženo, na Moravě, ve Slezsku a místy i na jihu Čech může uspadnout nějaký trakaře, deštíček a tak, žádný bouřky, to zas ne, to přeháním. No ale teploty 16 až 21, docela to jde, ale když zafouká větřík, tak na severovýchodě a východě může být jenom 13, což je docela zima, ale dobrá zpráva je, že rozptylové podmínky jsou dobrý, takže se dneska rozptýlíme hezky.
1: Fajn.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
7: Online.
8: Jsme na DAB+.
1: Plus.
8: Jsme v aplikaci
1: Radia.cz.
9: Hot News. Hezký odpoledne, 2:13 a jdeme se podívat na zprávy. Filipínský ministr obrany se v Jižní Koreji ostře vymezil proti Číně. Během projevu dostal vzkaz od čínského diplomata, který zpochybňoval rozhodnutí mezinárodní arbitráže ve sporu o území v jeho čínském moři. Minister na něj reagoval s tím, že Čína arbitráž odmítá prostě proto, že v ní prohrála. Čína pak jeho výroky kritizovala. Babiš s Tuskem chtějí ukázat, že Česko a Polsko drží spolu. Český premiér se s polským protějškem sešel a společně natočili video, ve kterém mají v rukou plyšáky. Českýho krtečka a polskýho rexíka. Reagují tak i na dezinformace, který se snaží vyvolat dojem, že mezi Českem a Polskem panují spory. Samsung si dělal srandu z Apple. Apple totiž po letech představil svůj první skládací iPhone a Samsung jeho prezentaci průběžně komentoval na sociální síti X. Připomínal, že skládací telefony nabízí už několik let a po představení skládacího modelu pak Samsung přidal i rejpnutí, že se mají ozvat, až doohřejou jeho zbytky.
1: Fajn.
2: Jak to vypadá na silnicích? D11, 13. kilometr, Praha, sever. Máme tam porouchané vozidlo, očekávejte zdržení, když náhodou budete projíždět kolem, tak opatrně. Potom máme v Rumburce u Děčína v ulici Šluknovská zase překážku, tam jsou dva osobáky v sobě. Potom Liberec, Kubelíková, taky dva osobáky v sobě. Prosím vás, pátek, nikam nespěcháme, chceme si užít ten víkend, tak si ho pojďme neznepříjemňovat nehodama.
10: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
2: Mike Check, páteček na Fajnu je tady a Fajn warm-up má klasicky jeden jediný úkol. Dostat vás do dobrý nálady, já vím, to počasí už není, co to bejvalo. Znáte to, dřív bylo líp, tráva byla zelenější. No tak co, tak dneska už zelená není, ale to vůbec nevadí, protože my si to uděláme hezký a my to umíme, že jo? Takže budeme zpívat, tančit, hrát a prostě se připravíme na krásný víkend. Tak pojďme to rozjet, 4 hodky před náma. Moje jméno je Kristý, ale říkejte mi dneska klidně agentka dobrý zábavy. Jdem na to, Chainsmokers Roses, první track tady na

Vaček na Fajnu a tohle byl Sombra, jeho Undressed. Věříte, že se z chronického bordeláře může stát uklizený člověk? Vědci tvrdí, že jo, ale já se bojím, že u většiny z nás je to prostě diagnóza. Psychologové tvrdí, že z nepořádného chaotika se dá normálně vyrůst, že stačí pár drobností, třeba dát si koš na prádlo přesně tam, kam ty věci schazujete, nebo si pořídit misku na klíče ke dveřím, abyste je nenechávali pořád na jiném místě, jo, ano, jsem taky vinná, a mozek by se časem měl přeladit na tu dospělou organizovanost, jenomže realita. Kolik z nás v autě vozí půlku skříně a plno prázdných plechovek? Na stole v práci pěstujeme sbírku 8 špinavých hrnků. Naše Aja, tady kolegyně, ta by se určitě přidala do této debaty, jako jaký bordel tady někdy necháváme. No a doma máme tu židli, na kterou vrstvíme oblečení, jak kdyby to byl textilní Mount Everest. Takže kašlem na iluze ze sociálních sítích a pojďme si dát takovou odpolední páteční prověrku reality. Po celém týdni v práci pojďte mi vyfotit místo, kde teď zrovna jste. Ať už je to kancel, ať už je to auto, ať už je to váš pokoj, kancel, cokoliv. Prostě kde zrovna jste? Vyfočte mi to. Já vím, teď trošku zním jak naše mámy, když nám vyhrožují takovým tím, já ten tvůj bordel v pokoji vyfotím a dám ho na internet, aby to všichni tvoji kamarádi viděli. Jo, tak teď trošku zním, ale já to na internet nedám. Teda neslibuju, jo, ale pojďte mi to poslat. 724634634. Vyfočte mi místo, na kterém se teď nacházíte, ať zkontrolujem, jestli tam máte bordel. A nebo ne. K tomu Viktor Kal, Grey 256, jak vypadá den, ať váš den vypadá o trochu líp.

0: Jak zpívá Eva Max, neříkejte, že jsem vás nevarovala, protože pátek znamená party od rána do večera a my ji tady ve Fine Warm Upu jedem. Tohle byl song Spot a Fake a já jsem vás vyzývala, ať mi pošlete fotky, kde se právě nacházíte, jestli máte uklizeno nebo ne. A poznám ty fejky, jak se tady zpívá, ale mám tady jednu fotečku, kde je napsáno vyrážíme do Rakouska, já vám to popíšu, jo. Je to fotka zadního sedadla, nebo zadních sedadel v autě a válí se tam spoustu věcí. Dřevěná krabice, která vůbec nevíme, co ukrývá. Pak je tady taška narvaná nějakýma dekama. Pak se tady válí lahve na pití. No, řeknu vám, je to narvaný auto a je tam docela bordel. Otázka, jestli je polehčující okolnost, že vyráží na cesty, protože stoprocentně asi každý známe, že když někam jedem, tak to někdy prostě jinak nejde. No a pak tady mám, ahoj, nacházím se zrovna v práci, kde malujeme nový byty, takže nějaký pořádek se asi nedá očekávat. Ale tak aspoň rád přispěju do tohohle tématu, snad nebudu jediný, co ti nějakou fotku pošle. Nejsi jediný a ano, tak tohle je takovej holobyt, tady další fotka, to je úplně prázdný byt, tak tam se nedá nic hodnotit. Hele, vy jste si to všichni tak obhájili, že já se teď normálně cítím blbě, protože kdybyste viděli fotku mýho pokoje, jak jsem dneska odešla z bytu. No tak, děkuju, že jste mě v tom teda nechali. Můžete posílat fotky dál a já vám pošlu další song a půjdu asi uklízet. Klok, Doria, za chviličku, tady na Fajnu.
1: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni. Téma

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

písnička, o který byste asi ani netypli, že je rozchodová. Německá indie kapela Giant Rooks, jejich Want It Back, takhle půl druhý na fajnu. A já se ptám, proč máme potřebu nutit lidi do jídla, o kterém vám jasně řekli, že ho nenávidějí? Není větší společenský nátlak než parta kámošů, co vám nutí jídlo se slovy. Tomu musíš dát ještě šanci. Tyhle lidi vždycky spustí absolutní propagandu, že jste tu mňamku ještě nezažili v té nejlepší úpravě, správně připravenou tak, jak má být. Ale vždyť to je regulárně to stejný, jak kdybyste třeba nutili kamaráda nebo kámošku, aby se vrátili k ex. Jak kdybyste říkali, hele, já vím, že ti zlomil srdce, že to bylo jako fakt blbý, ale nezažil si ho nebo ještě ve fakt v té správné náladě. Dej tomu ještě šanci. Prostě ne. A vědci navíc potvrdili, že ta chuť často není daná naší rozmazleností a rozmlsaností, ale čistě geneticky. Třeba u takového koriandru jsou lidi, kteří mají receptory, kvůli kterým jim fakt chutná koriandr, jak volízaná kostka toaletního mejdla rozmočená v jaru. Prostě nic dobrýho, nic, co byste chtěli si dávat na jídlo. Nebo takový avokádo. Já ho mám ráda, spousta lidí ho má rádo, ale existuje teorie, že avokádo chutná jak... No, taková věc, co ani nemůžu říct v éteru. Představte si lilek, jo? Tak nějak, domyslete si to. Ale mě to přivádí k otázce na vás. Je nějaká věc, kterou nedokážete pozřít, ale všichni kolem vás ji milujou? Ať už je to avokádo, koriandr, mořský plody, něco, co byste prostě nevzali do pusy, ačkoliv ostatní vám říkají, jak je to super. Napište mi na 724634634, co to je, a já doufám, že na následujícím tracku se ale všichni shodneme, že chutná skvěle. Tiffany Iris, její Vertigo, právě teď na fajnu.

0: Nocturna, Perpetuum mobile, krásný song, takhle při pátečku 13.44 a společně probíráme jídla, který vám lidi nutějí a tvrdí vám, že jsou super, ale vy je úplně nesnášíte. Tady Vašek píše, už několikrát mi někdo říkal, že šneci chutnají skvěle, ale nikdy bych to nedal do pusy. Takhle, já jsem šneky jednou dala do pusy a bylo to poprvé a naposled. Někdy vám o to možná ještě povím, ale tuhle zprávu naprosto chápu. Daniela se přidává s ústřicema, hezký den. Dančo, taky hezký den, myslím si, že ústřice jsou taky častý problém. No a pak tady máme Michala, který přesně píše avokádo. Michal říká, avokádo nemám rád, hlavně kvůli jeho chuti a konzistenci. Navíc mi vadí i z ekologického hlediska, jeho pěstování může být náročný na vodu a doprava zdaleka není vždy šetrná k životnímu prostředí. Přijde mi to úplně zbytečné, bylo by možné spopularizovat jablka a hrušky. Nejsem si tím úplně jistá, minimálně meruňky asi nespopularizujeme, protože Adam zase píše, že nemá meruňky rád, píše, i když vím, že jsou dobrý, tak je nemám rád, jak jsou chlupatý. Třeba takovou broskev, což je podobný tu s ním, protože to není chlupatý a všichni mi říkají, že meruňka je dobrá, ale vždyť broskve jsou chlupatější než meruňky, ne? Já jako chápu tuhle nenávist k ovoci, který je chlupatý ke všemu chlupatýmu, ale... No, ne, nerozumím tomu. Děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Dejte si dneska něco dobrýho, to, co vám chutná, jo? Já vám nic nenutím. Ať už to jsou meruňky, avokáda, jabky, hruška, cokoliv si dejte. Něco dobrýho na sváčů, takhle ve 13:45. A já vám jako sváčů pošlu Coldplay, jejich Sky Full of Stars. Za chvilku, tady na Fajnu.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Skonto nábytek.
5: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
7: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i, tak jak slyšíš.

Nico Santos, Why Don't You Stay, tady na Fajnu, 13.55, čas oběda, možná ještě pro některý a určitě všichni známe ten posvátný rituál, kdy si přinesete jídlo k televizi a pak 20 minut

minut hystericky listujete programem, co si pustit. Tak tenhle rituál ale nezná jedna britská influencerka a šampionka, Leia Schachtever, protože ta teď vzala obří burrito o váze přes 600 gramů, což je mimochodem víc než půl kila rejže, fazolí a masa, a poslala to do sebe za 30 vteřin. Já jsem si tu slečnu vyhledala a očekávala jsem, že uvidím nějakou dvoumetrovou horu svalů, někoho úplně obrovskýho. No ale ona je opravdu normální, vypadá jako vysportovaně, drobounká slečna. A tak mi v tu chvíli naskočila jediná logická otázka. Jak to funguje biologicky? Že by to bylo něco jako pravidlo 5 sekund? Když vám spadne jídlo na zem a do 5 sekund ho sníte, tak je to v pohodě, protože na něm ještě nejsou žádný bakterie. Takže tohle by fungovalo tak, že když to jídlo sníte do minuty třeba, tak to nestihne zaregistrovat kalorie. Jo, do 5 sekund bakterie a do minuty nefungují kalorie. Ono to do sebe prostě nasouká rychle, to tělo to ještě ani nestihne zaregistrovat. Takže jestli to takhle funguje, tak my, co u jídla jenom 20 minut strávíme hledáním toho ideálního pořadu, no tak to děláme zásadní životní chybu. A mění to celý můj dietologický život. Dneska prostě zkusím jídlo do sebe nacpat za minutu a třeba budu zítra o 5 kilo lehčí. Forma.

Dnešek a tohle byl The Weeknd se svým mega hitem Can't Feel My Face. Fun fact o tomhle songu je, že doteď nevíme, jestli je to o nějaký holce nebo o zakázaných látkách, takže je to vlastně ideální song na pátek, ale doufám, že váš pátek se tomhle songu podobat nebude. Nicméně my pátek rozjíždíme, protože před náma ještě další 3 hodky. Fine warm-upu s Kristý, se mnou ano, ale mezi tím taky zprávy s Adamem a pak zjedeme zpátky k hudbě. Třeba Luis Capaldi Survive. Jo, budem zpívat, dáme si i nějaký emoce. Nebojte, nebude to zas jenom čistá party.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dětem místo dárku dej den ve Fineparku. Finepark, Chlumec nad Cilinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Finepark nudu zahání.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online.
6: Online.
5: Jsme na DAB+. Plus.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Krásný odpoledne, jsou 3 minuty po 14. hodině a tady jsou zprávy. Nafta je v USA na novém cenovém rekordu. Průměrná cena vystoupala na 6,5 dolarů za galon. Za zdražováním stojí válka USA s Íránem a narušení dodávek ropy. Vyšší ceny už navíc zdražují dopravu a můžou se promítnout i do cen potravin. V londýnském metru testujou novej klidový prostor pro neurodivergentní cestující, jako jsou třeba lidi s ADHD. Malej přístřešek se sedačkou a obrázkem přírody má lidem pomoct na chvíli utíct před hlukem a množstvím podnětů. Dopravní podnik ho zatím zkouší na jedný ze stanic. Veřejnost ho ale spíš kritizuje, protože jim připomíná psí boudu. Australskýho turistu na Bali zatkli přímo na letišti kvůli pohlavnímu styku na veřejnosti. 27-letý muž se podle policie objevil na záběrech bezpečnostní kamery při intimním okamžiku s cizí ženou. Policie ho díky záznamu identifikovala a zadržela těsně před odletem. Nakonec ho z Indonésie deportovali a dostal zákaz vstupu do země na 10 let.

protože dneska to tady rozhodně rozjedem. Pátek na Fajnu znamená jediný, dobrá nalada, party, emoce, tanec, zpěv, všechno, co si dokážete představit, a taky se dozvíme, že Česko bude mít moře. Slyšíte správně? O tom ale až za chvilku. Povím vám to, ale až za chviličku. Pojďme teď na ten první song. Luis Capaldi, jeho Survive. Pojďme se ponořit do emocí, do moře emocí doslova.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat, to je extrémní letní hit, který nás přesunul někam k moři, takže do Brna, jo? Brno bude mít totiž moře dřív, než k ním dorazí GTA 6. Dobře, to trošku přeháním, ale Brno bude mít gigantickou atrakci s názvem Green Planet National Aquarium. Protože je to prostě obrovský akvárium na brněnském výstavišti. A pozor, součástí bude 55-metrový podmořský tunel, který bude patřit k těm největším v Evropě. Brno si asi řeklo, že když nemají metro, tak si prostě postaví rovnou podmořský tunel. Nebo spíš... ne podmořský, ale tunel, který bude představovat podmořský život. Takže Brňáci k orloji ve tvaru, no všichni víme čeho, krokodýla pověšenýho u stropu na radnici, k tomu dostanou ještě reální žraloky v akvárku. Jaký zvíře byste chtěli v tom akvárku vidět? Jaký je váš nejoblíbenější vodní živočich, kterýho by tam Brňáci rozhodně měli zařadit a chtěli byste ho vidět plavat vám nad hlavou v tom obrovském proskleném tunelu? Napište mi na 724634634. Já se trošku omlouvám, že jsem vás nalákala na to moře. Já vím, že po tomhle teplém létě to asi nebylo ideální, ale tak nějaký odvážlivec si tam třeba může do toho tunelu skočit, zaplavat se žralokama, ne? Asi ne, ale napište mi, jaký zvíře tam chcete vidět. Tak, pište na 724634634 a k tomu si pustíme Fastboye Beautiful Life.

Got this feeling in my body. Já doufám, že teď všichni máte dobrý pocit v těle, protože Justin Timberlake a jeho Can't Stop the Feeling vás rozhodně nemohlo nechat chladnejma. Ale teď vás nenechám suchejma, protože se půjdeme podívat na vaše odpovědi na to, jaký vodní živočichy byste rádi viděli v tom novém obrovském akváriu, co má vzniknout v následujících letech v Brně. Tomáš píše, čauky, za mě Brno musí mít rozhodně v akvárku plejtváka nebo kosatku a velrybu. Na velrybách se tady docela shodujete. To stejný píše i Libor z Děčína. Libor píše, ahoj, já bych tam chtěl vidět plejtváka velkého, dík. Mně se líbí, jak Libor napsal dík, jako kdybych já to mohla zařídit. Ale stoprocentně, hele, já pošlu vaše zprávy do Brna, ať prostě zařídí kosatku v Brně. To by byl docela flex. Možná by lidi konečně začali do Brna doopravdy jezdit. Ne, nic proti Brnu, já se omlouvám, je to starý vtip. No a pak tady máme Michala. Michal píše, já bych chtěl vidět malou mořskou vílu. Ale v tom Brně, ať mají, co se mi chtějí, já se do Vídně teď stejně nechystám. Dobře. No a na závěr tady ještě strašně rád bych viděl delfíny, jsou to hrozně inteligentní a krásní savci. Souhlasím, delfíny miluju, to jsou bobíci. Díky za zprávy, děkuji, že jste to se mnou sdíleli, no a já to posílám do Brna, ať tam máme tu kosatku, ne? Jo, samozřejmě. Za chvilku Shakira, Burna Boy, jejich Daj Daj, ať nám Daj Daj ty delfíny a kosatky v Brně. To nejlepší.

0: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
13: Když do 3 počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
14: La Tropical!
13: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
14: Yeso!
13: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

Prince tenhle song oslaví 11 let, šílený, ale pořád je stejně dobrý. Alan Walker is Alina Solheim, Faded, právě teď na Fajnu. Ale teď vám řeknu o jednom z našich asi společných největších strachů, seznámení s tchýní. Pojďme si říct, každý se asi někdy bál, jak bude vypadat jeho tchýně, ale všichni si říkáme, ať je normální, ať si sedne s tou naší mamkou, ať se netváří jak kyselý citron, ale v Brně se tenhle předsvatební bonding zvrhnul v regulární boj o trůny, takže zase Brno nastavuje laťku úplně jinam. Představte si to, rodina, seznamovací véče, ladí se rozpočet na svatbu a místo toho, aby si ty dvě rodiny vyměnily pasivně agresivní pohledy a pak se vzájemně zdrbly na záchodě, tak jak tomu velí ženská etiketa, jak je to normální, tak oni se tady do sebe chytli normálně rovnou a kvůli penězům. Vzali to doslova. Když lítají prachy, musí lítat i skleničky. Během 2 minut tam vzduchem svištěly půl litry talíře, personál nevěděl, jestli dřív házat jídeláky nebo ručník do ringu, no a rozhánět tyhle dvě rozjetý gladiátorky museli až policajti. Upřímně, já bejt ta nevěsta, tak nevím, co v takové situaci dělám, jestli zrušit svatbu, nebo nechat na svatbě všechny procházet takovým tím bezpečnostním pásem, jaký mají na letišti, tím obloukem, aby náhodou si tam někdo nepřinesl nějakou výbušninu. Těžko říct. Každopádně jsem si říkala, že být svědky nějaký takovýhle hádky může být někdy docela zábavný. Tohle jsou momenty, které jsou vtipný, jenom když vy nejste součástí toho dění, když nejste ta hlavní postava. Napište mi, viděli jste někdy na veřejnosti nějakou takovou velkou hádku? Byli jste svědky takovýhle události? Napište mi na 724-634-634, no a nebo mi napište, jestli jste si někdy pohádali se svojí tchýní, protože i to se může stát. Tak pojďte mi napsat. A k tomu si pustíme Adélu, její Red Bottoms.

0: Gongem se musíte cítit, jak kdybyste byli na nějaký letní party někde na střeše, západ slunce. To byl Wiz DMC, Bee z Honey, jejich Show Me Love. Právě teď na Fajnu 14.44 a naše téma je o něco méně pozitivní. Bavíme se totiž o hádkách, který jste někdy viděli na veřejnosti, případně o hádkách s vašima tchýněma. Káťa píše, tchýně na mě vyjela a evidentně se chtěla hádat, ale já na to jsem docela výbušná. Naštvala jsem jí svým klidem, mlela hlouposti, já jsem jí vždycky uzemnila a to jí zvedlo tlak ještě více. Bohužel to slyšeli děti a teď jí už vůbec nerespektují a to je jim 7 a 5 let. Tchýně nedospěla ničeho a ještě je za blázna. Tak zdravíme tchýni od Káti, jestli tohle poslouchá, tak musí mít radost, ale možná vás teď ještě pobavím, protože Michal napsal na tu otázku s hádkama, že nejlepší ze všech hádek byl Matěj. A já jsem měla trošku blondětej moment a říkala jsem, jaký Matěj? Jaká hádka s jakým Matějem? No tak odpověď byla stručná, jasná. Matěj hádek.
1: Fajn. Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamarán.
9: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
15: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.

Malcolm Todd Earrings, tenhle song právě dohrál ve vašich uších. 14.54 tady na Fajnu. A jestli máte pocit, že váš ex je trochu blázen, tak pokud to je ten týpek, co teď vyhlásil válku včelám, tak mám asi pochopení. V Hradci Králové totiž městská policie zažila směnu snů. Našli tam v labi stát mladýho týpka, co měl na hlavě naraženou deku. Odmítal vylézt z ledový vody. A když se ho zeptali, co tam pro boha nacvičuje, tak on jim naprosto vážně odpověděl: víte, já jsem před chvílí naštval jednu včelu a teď čekám, až to v úlu vykecá těm dalším včelám a oni mě všechny přiletí pobodat. To je, jak kdyby naštval nějakou holku a čekal, než to vykecá svým kámoškám a všechny mu za to přijdou dát sodu. Moc tu logiku nechápu, on tam stál po pás v řece a čekal na včelí mafii. A k tomu nasadil ještě korunu, protože strážníkům s ledovým klidem vysvětlil, že to je taková hra, jako partička, že dělá sociální průzkum, co by lidi dělali, kdyby tam stál poštípaný alergik. Prosím vás, já když chci třeba vidět, jak lidi reagují, tak si hodím anketu na Instagram. Nemusím provokovat včelí kartel a mrznout v řece, ale každý to máme jinak samozřejmě. Místo včelího roje teda pro něj přijela záchranka, takže hold set sociální experiment nedopadl, ale pro nás z toho plyne jasný poučení. Až se vám bude zdát, že váš šéf, kolega nebo bejvalej vymýšlejí totální nesmysly, můžete si vzpomenout na tohohle hradeckýho včelího bojovníka a hned budeme mít lepší den a pocit, že aspoň ten život máme trošku víc pod kontrolou.

0: Jason Rudimental a jejich Alibi, protože dneska rozhodně nemáte žádný alibi netančit. Je pátek 11. září, to není úplně šťastný datum, ale pro nás dneska šťastný bude. My si to pořádně užijeme, protože před náma ještě dvě hoďky. Tady nezastavujeme, tenhle vlak rozhodně nedorazil do cílové stanice. Právě naopak, musíme to rozjet před víkendem, vy to znáte, takže pokračujeme. Mezi tím počasí, potom si dáme zprávy s Matějem, no a potom zase zpátky k hudbě, mezi tím ještě doprava a to už je vše. Pak jedem třeba Alessiu Caru, Scars You're Beautiful, nebo taky Teddyho Swim se. Naložený playlist tady na Fajnu, už za chvilku.
1: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Počasíčko je následující. Zpočátku dneska mělo být zataženo, sem tam se to může vyjasnit, ale zároveň očekávejte i nějaký přehánky mezi 5 až 10 milimetry, jo, tak je to správně. Vidíte, jsem hrozně profirosnička, 16 až 21 stupňů na severovýchodě a východě kolem 13, docela zima, pokud se chystáte někam ven, rozhodně nezapomeňte bundu a hlavně večer. Večer nejnižší teploty až 7 stupňů a pokud bude malá oblačnost a uklidní se vítr, tak dokonce kolem 5. To je hrozný. Fuj, zima je tady.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
1: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinkách 3 minutky po 3. Matějíčku, Matěji, kolik pak máme, co se nám děje ve světě?
8: Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla konečně znamenat fakt 24 hodin. Teď totiž platí jen do půlnoci daného dne, i když si ji koupíte třeba až večer.

0: jejich služeb modely nějak ovlivnily. A v Německu si jedna ovce udělala vlastní výlet MHDčkem. Vlezla do nezamčeného autobusu v depu, kde ji našel řidič a než si ji vyzvednul majitel, stihla se s autobusem projet dokonce i skrz myčku. Ovce zůstala v pohodě a suchá, jenom teda neměla jízdenku.
1: Fajn. Co silnice? V Praze v ulici Frejova je tam osobák sražený s motorkou, tak bacha, vyhněte se té ulici ideálně, pokud to půjde. Potom máme samozřejmě na dálnicích nějaký hlášení D2, druhý kilometr na trase Lanžhot Brno, tam je dvakrát osobák v sobě a je kvůli tomu neprojezdný celý jeden jízdní pruh, tak bacha na to. No a D5, první kilometr Rozvadov Praha, tahle trasa, tam je odstavený auták, neměl by trase nějak jako zavázet, ale prostě opatrně. No a na závěr ulice Studentská v Plzni, tam je nehoda nákladňáku s osobákem. Jezděte opatrně, ať to nemusím hlásit.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: Pátek, blázni mají svátek, takže všichni dneska slavíme, to je úplně ideální, ne? Tak pojďme ten pátek rozjet naplno. Já se o to snažím už 2 hodiny, ale další 2 před náma, takže to rozjedem totálně, mezi tím si ale i zaspíváme. Pojďte rozvibrovat vaše hlasivky s prvním songem, který je na cestě. Alessia Cara, Scars to Your Beautiful. Připomínka, že jsme všichni krásní a s tímhle mindsetem chci, abyste vstoupili do dnešního dne. Jdem na to!

Teddy Swims a jeho přenádherný song s názvem Mr. Know It All, o tom, když si věci kazíme sami, protože si už dopředu namalujeme ten nejhorší scénář. Což se někdy stává, protože důležitá otázka. Rozešli jste se svým bývalým vy? A nebo to za vás udělal váš telefon? Někdy totiž o naší budoucnosti nerozhodujeme sami, ale dělají to náhodný holky na Instagramu. Podle nových výzkumů totiž sociální sítě a jejich algoritmy masivně ovlivňují i to, jestli třeba zůstaneme ve vztahu, nebo jestli tomu člověku dáme kopačky. A já se tomu vůbec nedivím, mám to z vlastní zkušenosti. Pamatuju si, že když jsem se chtěla rozejít se svým bývalým, tak mi pořád vyskakovaly videa, kde ty holky radily, jestli nedělá tohle, tak se na něj okamžitě vykašli, blablabla. A takhle to pokračovalo a podvědomě to přiživovalo ten negativní scénář. Takže telefon fakt vycítí tu naší náladu, my se na ty videa podíváme na 2 sekundy a algoritmus nám okamžitě začne servírovat další a další chody, další a další přiživování toho, že je prostě něco špatně, přesvědčí nás, že třeba žijem s monstrem a je prostě nebezpečný, když na ty algoritmy dáváme až moc. A netýká se to jenom vztahu. Třeba i když nakupujete kosmetiku, podíváte se na jedno video, za týden už máte doma 12 krémů, protože jsme se prostě nechali takhle strhnout tím internetem. Takže bacha na to. A vy mi napište, kdy jste se naposledy nechali takhle internetem ovlivnit, protože nevěřím vám, že jste to nikdy neudělali. Pokud jo, tak klobouček, pokud nejste tak snadno prodejný algoritmem, tak klobouček, ale pokud jste se někdy rozhodli na základě internetu, tak se pojďte přiznat. 724-634-634, já vás soudit nebudu, jsem v tom s váma, tak mi to můžete napsat. Let's go, pojďme do toho a k tomu samozřejmě song. Tate McRae, Just Keep Watchin'.

0: pistácie, ty vždycky chutnají dobře. A ještě v pojetí Kelina a Sofiana. Jejich pistácie, vždycky dobrá volba. Tady na Fajnu, tohle nám právě dohrálo. A já jsem se vás ptala, kdy jste se naposled nechali v něčem ovlivnit internetem. A musím říct, že Michal teda má určitě pravdu. Michal píše, já jsem se naposled nechal internetem ovlivnit při předpovědi počasí. Samozřejmě to nedopadlo tak, jak se na internetu psalo. Tak možná měl internet pořád větší pravdu než já, ale chápu, kdo se nikdy nezmýlil, že jo, vždycky vám řekne, jo, jasně, bude sluníčko, nebude pršet, vy si nevemete deštník a naopak, když hlásí, že bude pršet a ten deštník máte, tak je sucho. Martin píše, já nemám žádný sociální sítě, ty jo, to se dneska moc nevidí. Michal píše, teda Martin píše, že je takhle ale úplně spokojený a že se nevyplácí mluvit před telefonem, protože vždycky nám telefon ukáže to, o čem mluvíte. Tak přemýšlím, o čem bych tak mohla mluvit, aby mi to telefon ukazoval, že bych to chtěla. No zkusím to vymyslet. Možná o nějakých typech na tom, jak stát miliardářka, něco takového. Každopádně díky za zprávy, díky, že jste to se mnou sdíleli. Nenechávejme se ovlivnit internetem, jo? Možná ani mnou se nenechávejte ovlivnit, nemám vždycky nejlepší rady, ale víte, co mám nejlepší? Písničky. Za chvilku si pustíme třeba Role Model, jeho Sally When the Wine Runs Out. Ideální soundtrack na páteček. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Nový tracky.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.

Ladíte fajn páteček a tohle byla Loy a její song Red Eyes, což mi mimochodem připomnělo, jak jsem jako dítě byla totálně traumatizovaná, věřte, nevěřte, a epizodou o rudých očích. Nevím, čím jste jako děti byli traumatizovaný vy, pro spoustu lidí to jsou klauni, takže pokud jste jedni z nich, tak buďte rádi, že nežijete v Americe nebo v Kanadě, protože tam teď policie oficiálně vyhlásila pátrání po lidech, který po nocích pronásledují teenagery v kostýmu kocoura v klobouku, který ale částečně vypadá jako klaun. Jo? Je to takový kříženec klauna, obří kočky, pruhovanýho cylindru a totální noční můry. Normálně to běhá za dětma po ulicích, skáče to po střechách zaparkovaných aut a policie teď vygenerovala i nějakou AI podobiznu, aby lidi věděli, čeho se bát. Jo, jako kdyby velká přerostlá kočka, co vypadá trochu jako klaun, nebyla dostatečný signál toho, že se máte bát, ještě když to po vás skáče někde v noci. No já bych asi umřela strachem, kdybych takhle šla po ulici a najednou to po mně skočilo. Kdyby to po mně fakt vyskočilo, tak já bych podle mě překonala světový rekord ve sprintu, i kdybych třeba měla podpatky. To mě přivádí k otázce. Jestli jste v noci někdy třeba na ulici viděli něco fakt strašidelného, napište mi na 724634634, jestli vás něco vyděsilo, i klidně, kdyby to byl nějaký opilec, bezdomovec, protože mně se to stává často, že se něčeho bojím. Já jsem schopná i utíkat před náhodným chlapem, co jde za mnou. A to se teda omlouvám pánům, ale byl ve mně vybudován tento strach. Ano, když jde někdo za mnou, tak já radši utíkám pro jistotu. Kolikrát jsem takhle už sprintovala domů. Znáte to? Děláte to taky? Že utíkáte, protože se prostě bojíte, i když vlastně nemáte důvod. Napište mi na 724634634, jestli jste to někdy zažili, dali jste si takhle sprintík před neidentifikovatelným strašidlem, i když tam žádný nebylo. A uvidíme, třeba v tom nebudu jediná. Teď už Rue Gale, její Wishful Thinker.

0: Jason Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. To je song, u kterého můžete křičet, skákat, zpívat, takže doufám, že přesně to jste teď dělali. Ale teď budem trošku křičet u vašich strašidelných historek, protože jsem se ptala, jestli na vás v noci někdy něco vyskočilo takhle na ulici. A pobavila mě třeba Terka. Terka píše, jednou v noci na Vinohradech jsem se lekla pána, který venčil Fredku na vodítku a měl na sobě Batmanovou masku. Šel úplně tiše vedle mě asi 50 metrů. Hele, kde potkáváte takovýhle lidi? Jo, je to tam napsaný, já vím, na Vinohradech, ale já takovýhle příběhy asi nemám. Stejně tak Eliška. Eliška píše, já jsem šla jednou ve dvě ráno z klubu uprostřed parku a stál tam chlap v kompletním rytířském brnění a šermoval s pouliční lampou. Jo, tak to bych se taky lekla, ale zase to je dobrá historka, takže vám za ně děkuju. No a uzavřeme to Michalem s příběhem, který jsme asi někdy zažili všichni. Michal píše, já teda nejstrašnější, co jsem kdy v noci viděl, byla výsledná částka na taxametru. Jo, anebo účet, když jdete domů z baru. Tak vám přeju, ať dneska vás nic takového nezaskočí, ani žádnej kocour v klobouku, klaun, žádnej účet. Prostě dneska si uděláme hezký večer. Minimálně tady na Fajnu je to zaručený. Purple Disco Machine, Kunks, jejich Substitution, tenhle party track za chviličku. Tady.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
7: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte

0: 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchy.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Music. Fine.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Sommer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Krásný song právě teď na Fajnu dohrál 15.53. A já se ptám, kolik společného času ve vztahu už je moc společného času? Právě na mě totiž vyskočil příspěvek o tom, že nějaký designer vymyslel záchod pro dva. Společný záchod, prostě spojený, dvojitý, abyste vedle sebe mohli sedět i v takovýchhle momenty. Jo, já nevím, jestli se u toho lidi třeba chtějí držet za ruce, koukat se do očí. Nevím, nerozumím tomuto uměleckému záměru. Hlavně holky přece tímhle způsobem vůbec záchod nepoužívají. Tak s kým tam jako mají ty chlapy sedět? A když holky chodí na záchod společně, tak tam přece jenom probírají zrovna, co se děje v klubu, kdy jim odepíše ten kluk, na který ho myslej a tak dále. Jestli někdo rozumíte tomu záměru, proč by někdo vymýšlel záchod pro dva, tak mi to prosím vás vysvětlete na 724634634, protože mně to přijde úplně nereálný a překračuje to všechny hranice. Od toho jdu pryč? Ne, nemám co k tomu dodat, já jsem znechucená. Pojďme si radši pustit písničku. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up, this is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine.

0: Kdo by to byl řekl, že Martin Garrix v kombinaci s Edem Sheeranem můžou vytvořit něco tak dokonalýho, jako je tenhle song. Repeat It právě dohrálo a zároveň zakončilo už naší třetí společnou očku. Toto uteklo, že? Ale nebojte, ještě jedna před náma, takže pokud pořád ještě nejste v party modu, což teda nechápu, tak teď to přijde, teď to rozjedem na plný pecky, nikdo se neubrání. Takže se připravte, buďte ready, za chvilku pokračujem. Mezitím zprávy s Matějem, doprava se mnou a potom další dobrý songy se mnou, takže budem tančit, zpívat. Však to znáte, zůstaňte tady, na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě je trendu?

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.

0: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Čas nám hlásí 1:15. To je čas se dozvědět, kde se co děje společně s Matějem.
7: Ve Zlíně po měsíci skončila demolice vyhořelý budovy v bývalém baťovském areálu. 100-tunovej bagr včera strhnul poslední část objektu a několik pater se pak samo sesypalo. Na místě teď zůstala obří hromada suti, kterou bude majitel postupně odvážet. Co přesně na místě zbouraný budovy vznikne, zatím není jasný. Vlastní celovečerní film si k 800. narozeninám nadělilo město Znojmo. Historický snímek Mé dobré město Znojmo připomíná příjezd Jana Lucemburského a natáčel se přímo v ulicích města. Na projektu dělali hlavně místní a Znojmo na něj přispělo přes 2 miliony korun. A dost absurdní protest se konal v Polsku, kde před ministerstvem digitalizace demonstrovalo asi 30 robotů. Skandovali za přísnější pravidla pro AI a varovali, že automatizace může lidem brát práci. Akci samozřejmě zorganizovali lidi, pointa ale byla jasná. Roboti už nejsou sci-fi a pravidla je potřeba řešit dřív, než bude pozdě. Fajn.
6: Jak je to na silnicích? D2, druhý kilometr na trase Lanžhot Brno, tam se tvoří kolona vozidel, tak bacha, hrozí tam dokonce dopravní kolaps. Nevíme proč, prostě tam kolona, asi všichni už vyrážejí někam na víkend, to vám závidím, takže to máte za to ty kolony. D1 taky silný provoz, 154. kilometr až 198. kilometr, neumím počítat, jo, ale je to zhruba nějakých 25 až 30 kilometrů kolony, takže opatrně. A stejně tak trasa Praha-Polsko, 157. kilometr D1, je tam ještě pro poruchu odstavený vozidlo, tak bacha. No a potom očekávejte zdržení také v Praze v ulici Výstavní. Zase tam překáží jedno odstavené vozidlo. Jezděte opatrně, já vím, je pátek.
8: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.

páteční odpoledne na Fajnu znamená jediný. Samozřejmě party. Warm-up s Kristý pokračuje, před náma poslední hodina a já jsem vám říkala, že ta musí být nejvíc nabušená. Zároveň oslavíme jedno výjimečný výročí a teď teda nemyslím 11. září 2001, to zní trošku blbě, ale 11. září 2011. Schválně, jestli někdo z vás ví, co se ten den stalo, ale o tom až za chviličku. Teď pojďme rozjet tu party. Niko Santos, Human Being, to je taková pomalá rozcvička, ale pak to půjde. Tak zůstaňte tady, jedeme.

Europe, jeho Save My Soul právě teď dohrálo na Fajnu a já se ptám, proč dneska kompliment je třeba ohníček do DMs, když před 15 lety to bylo tohle? Dneska je to totiž přesně 15 let, co vyšel tenhle legendární hit What Makes You Beautiful od One Direction. Doslova písnička, díky který One Direction odpálili celou svoji kariéru. A já si myslím, že je to znamení, že kdybychom dávali lidem takovýhle komplimenty, tak by nám vyšlo úplně všechno, co bychom chtěli. Vlastně to není ani kompliment, to je vyznání lásky na úrovni Shakespearea. Takže nechápu, kdy se to pokazilo, že jsme z těchto romantických vyznání přišli ke slovu smash? A výmluva, že takovýhle texty neznáme, ta na mě neplatí. Já vím, že tenhle song všichni umíte navzpaměť. Možná si ho nepustíte dobrovolně, ale jakmile začne hrát, tak ho znáte celý. Tak pojďme na to, pojďme si ho zaspívat všichni společně od začátku do konce. Já vím, že to znáte. Žádný výmluvy, jdem na to.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: každý někdy potřebujeme lásku, tak doufám, že One Republic a se songem Need Your Love vám ji právě teď dodali, protože u lásky tady na Fajnu ještě zůstáváme. Čeká nás totiž Olivia Rodrigo, mistryně songu o zlomeném srdci, o lásce, která nevychází, a to, co nás čeká, nebude o moc jiný. Stupid song, písnička o tom, když máte tak obrovský crush, když se vám někdo tak moc líbí, že ani žádná blbá písnička nedokáže ty city vyjádřit tak, jak je cítíte. Takže tenhle emoční song si za chviličku společně zaspíváme, všechny ty emoce pustíme někam do světa. Buďte ready, naučte se text a za chvilku si to zaspíváme společně tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku, máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
4: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát. Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
8: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
9: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
10: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: My name is Somber.
14: What up, it's Kehlani.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Back to the hits.
14: Right,
16: babe.
17: Fine.

Páteční party na fajnu nezastavuje a tohle byl důkaz. Alesso, Katy Perry, When I'm Gone. Ale váš pracovní den už se možná blíží ke konci a mě zajímá, co uděláte jako první, až dneska přijdete domů. Protože každý máme nějaký svůj rituál. Někdo přijde domů, hodí tašku do kouta a okamžitě zapne televizi. Mimochodem, nejnovější výzkumy tvrdí, že to vůbec není o tom, že byste potřebovali se nutně podívat, co tam je v té televizi, protože pravděpodobně tam nic dobrýho není. Ale pro psychicky vyčerpaný lidi je zapnutá televize takovej signál úniku z reality. Oficiální razítko na to, že týden je u konce a konečně máte klid, můžete si dát nohy nahoru a podívat se na něco, u čeho vůbec nemusíte přemýšlet. Někdy je to prostě jenom zvuková kulisa, kterou vlastně ani nevnímáte, ale pak jsou třeba lidi, co si to první namířejí do ledničky, a nebo lidi, co za sebe hned musí sundat všechno v oblečení, hned jak přijdou domů, za sebe všechno prostě sundat, aby vás to náhodou neotravovalo už ani o vteřinu díl. Tak co bude dneska u vás ta první věc, co uvidíte, co uděláte? Co uvidíte možná taky, doufám, že doma neuvidíte nic, co by vám ten den zkazilo, ale co uděláte jako první, až otevřete dveře do baráku po tom náročném týdnu? Napište mi na 724-634-634, třeba se i inspirujem k nějaký činnosti, ať jenom nekoukáme na tu bednu. Teďkon ale budem trošku koukat do zdi. Ne, to ne, budem poslouchat hezkou písničku od Dua Lipy, These Walls, právě teď.

0: dát na zlepšení nálady Song Be Mine tady na Fajnu 16.42. No a já jsem se vás ptala, co budete dělat dneska, až přijdete domů. Co bude ta první věc? A tady je nepodepsaná zpráva, která zní: ahoj, já si lehnu do postele a pustím si super film. Ale já se ptám, proč jste mi nenapsali, co to je za super film? Co si mám teď pustit? Já jsem očekávala, že dostanu nějakou radu. No tak teď vám můžu jenom tiše závidět, že si lehnete a pustíte nějaký film. A pak mi tady někdo posílá absolutně obrovskou houbu, lišák. Tak nevím, jestli lišák bude i odpoledne na houby, ale teda normálně. Mě mrzí, že vám tu houbu nemůžu takhle ukázat, protože ta houba je třeba velká jak dvě moje hlavy. Tak jenom, abyste si to mohli představit. Ať už dneska budete koukat na film, sbírat houby nebo někde pařit, tak rozhodně nezapomeňte poslouchat nás, protože před náma další dobrý songy, třeba Damiano, David, Tyle, Nile Rodgers a jejich Talk to Me. Právě za chvilku na Fajnu.
1: Fajn. Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
11: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Já nemůžu tuhle obligátní otázku nepoložit, i když už všichni víte, co přijde. Respektive, co přišlo. Ano, 4 hoďky, ve kterých doufám, že jste se bavili naplno, že jste připravený na ten nadcházející víkend, abyste si ho užili na max, protože čas fakt běží rychle a musíme využít každou minutu. Takže dneska žádný flákání, klidně si pusťte nějaký film, ale užijte si to. Jo, dneska už hoďte práci za hlavu, pojďme prostě ten život trošku žít, udělat si z toho trošku hru. To je moje dnešní poselství. Doufám, že se slyšíme zase příští týden. Málem jsem řekla zítra. Zítra se naštěstí neslyšíme. Možná se zítra někde uvidíme. Kdo ví, někde v Praze, někde na párty. Já doufám, že vy pařit budete, já možná. No a příští týden od pondělka do pátku od 1 do 5 naše klasika. Teď už ale Žampik, jeho nabitá hoďka, je to tak jenom hoďka, protože pak přijde Soňa i New Music Show. Takže pátek na Fajnu je tak nabitý, že rozhodně nikam neodcházejte. Zůstaňte s náma, ale já už mizím. Bye babes, ode mě poslední song James Hype, Miggy de la Rosa, Ferrari.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Mám, já mám řidičák!
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
11: Na internetu je hodně věcí.
12: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
11: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
12: Instagram, TikTok, YouTube.
11: Sleduj Fajn.
12: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
11: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
13: Fajn Drive.
12: Fajn.
11: Fajn Drive.
14: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
15: OK, 17. hodina odbyla, startuje páteční Fine Drive, pátoček, pojedeme do plnejch. Za chvilku se podíváme, jak moc single generací jsme a do té doby Leony nebo Cameron Whitcomb, Meduza, právě teď na Fajnu.

0: Posloucháte páteční Fine Drive, tohleto byla Leony a lidi, jestli je vám kolem 20 a jste single, tak nemusíte mít žádný stres, protože podle těchto čísel jste vlastně úplně normální. Podle amerických dat je totiž 86% lidí mezi 18 a 24 lety bez partnera. Prostě single, nebydlí s nikým, žádný vztah. Takže jestli je vám 21 třeba, scrollujete Tinder a říkáte si, kde sakra všechny ty holky jsou, no tak oni jsou pravděpodobně taky doma a taky scrollujou ten Tinder. Hele, napište mi, kdy jste měli svůj první fakt vážný vztah. Bylo to třeba už na střední nebo až později. Napište mi to na 724-634-634.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: One Direction, Steal My Girl, posloucháte Fine v pátek 11. září a před chvílí jsme se bavili o tom, že 86% naší generace je single. Ptal jsem se vás na to, kdy vy jste měli svoji první lásku, jestli to bylo na střední, nebo třeba až na vejšce, nebo třeba ještě nebyla. Tady taková Terka, ta mi napsala, asi v 17 byla to moje první láska a tehdy jsem si samozřejmě myslela, že budeme spolu do smrti. Očividně nejste. Martin napsal, ve 23 letech, předtím jsem měl vztahy, ale tohle to byl první, který jsem bral fakt vážně. Hustý, jakoby, já musím říct, že můj první vážný vztah už byl ve školce. Přísahám. Fajn Drive. Fajn.
1: Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
12: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
13: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
14: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
18: V Superjackpotu Sportky létá více než 260 milionů korun.
19: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul.
20: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
21: Music. Fajn.

Robin Schulz, World Gone Wild, posloucháte Fajn a my máme pátoček a jestli dneska plánujete jít na party, tak tohle to asi rádi neuslyšíte, protože když chlastáte fakt hodně a dlouhodobě, tak to není jenom o tom, že druhý den nevíte, co jste dělali, kde jste třeba nechali telefon, protože alkohol může časem reálně měnit mozek. Ovlivňuje prej jeho strukturu a může zhoršovat třeba paměť, pozornost nebo přemýšlení. Takže když si při kalabě říkáte, tyjo, já jsem úplně vymletej, tak při pravidelným a velkým pití to bohužel není jenom sranda, ale je to tak. Takže možná jsem vám teď ušetřil to, že vám zítra bude blbě. Hele, napište mi, co je vaše největší alkoholová klasika. Jestli v okno, nebo napíšete nějakou pitomou zprávu bejvalce, anebo nějaký fotky, který prostě nechcete mít v mobilu. Napište mi to na 724 634 634.

0: posloucháte Fine Drive, za Majkem je Jindra, tohle to byl track Turn the Lights Off a já jsem se vás ptal na to, jelikož máme dneska páteček, tak co je vaše taková ta alkoholová klasika? Jestli druhý den pořádný v okno, nebo přiblblý opilecký zprávy, tady jsou vaše odpovědi, Kuba mi napsal, já si vždycky nepamatuju cestu domů a ráno mám vždycky 30 fotek, který jsem nikdy neviděl, který předpokládám, že asi rovnou raději smažeš. Pak mi napsala tady Lenka a ta napsala nejhorší je zpráva bývalýmu. Napsala jsem mu asi ve dvě ráno, že mi chybí. Ráno jsem se chtěla zastřelit. Absolutně chápu, tyhle ty zprávy ve dvě ráno nejsou nikdy dobrý nápad. A Matěj napsal, já jsem naposledy usnul na záchodě v klubu. Kamarádi mě tam našli asi po hodině. Slušnej oddíl asi.
1: Fine Drive.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
13: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

tak ta se v tom vyzná úplně nejvíc. Dejte se s ní dvouhodinovku tady na Fajnu a já se na vás budu těšit zase v pondělí od 17 do 20 a za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fajn Drive. Fajn Drive.

0: the lessons I've learned. Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: 3, 2, 1.
1: Už za chvilku Soňa.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
13: KFC ti zase nabízí víc.
14: MacBooky Neo.
13: iPhone 17.
14: Laserové projektory.
13: Sluchátka Apple Beats.
14: A stovky dalších cen.
13: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
14: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
13: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
15: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
16: A vemte sebou i děti,
17: já tam budu taky, tak čusbus autobus.
15: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
18: Vstupenky na dětiráje.cz.
19: Bude vejdán.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
21: Get ready for the sound. Fresh.
22: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
23: This is Beyonce.
1: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.fajnfresh.cz.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.

0: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Ladíte New Music Show na Fajnu a ja vítam v štúdiu našich dnešných hostí Chardonnay a Martina. Čaute.
1: Ahoj.
0: Vy máte vonku debutový single. Mm-hmm. Tak poďte sa nám trošku najskôr predstaviť.
2: Tak, jak se říká, já jsem Chardonnay, s Martinem jsme vydali první písničku, která se jmenuje Call Me Out, a ten song je vlastně o nás dvou, o našem vztahu, protože jsme se vlastně rozešli těsně předtím, než jsme ten song začali dělat, takže ten song je o nás.
0: Takže počkej, vy jste teda byli pár?
2: Ano.
0: A už nejste.
2: On to ještě nestačilo představit, ale to je Martin a byli jsme pár.
1: Je to tak? My jsme 4 roky v podstatě, nebo nějakou takovou let, spolu chodili a celou dobu jsme mluvili o tom, že spolu musíme udělat nějakou hudbu. No, a to se nepovedlo a pak jsme se rozešli a udělali jsme tenhle ten track.
0: Tak to je zajímavé. A jak se vám funguje takto, jakože po tom rozchodě?
1: Dobrý, ne?
2: Já myslím, že celá v pohodě.
1: Já myslím, že dobrý.
2: To děláme dobrou hudbu, takže... Asi dobrý.
1: Děláme lepší hudbu, než jsme dělali předtím, protože předtím jsme nedělali žádnou.
0: No a o čem ten song teda je? To je jakoby o ty vaše lásky, nebo...
1: Já myslím, že to tak nějak o všem, ale tak text si psala ty, takže to bys asi měla spíš ty zodpovědět.
2: Je to taková jako terapeutická vlastně zpověď z toho vztahu a taky jako příjemný uzavření té 4leté kapitoly o všech jako strachách a strastích a i hezkých věcí, které nás spojily dohromady.
0: No, tak to je zajímavé, tak pojďte si to teda uvěst a pojďme si to zahrať.
1: Tak dáme, uveď si to.
2: Tak my jsme Chardonnay a Martin a tohle je náš debutový song Call Me Out.

0: Chardonnay, Martin, New Music Show na Fajnu a ich debutový single, ktorý ste práve teraz počuli v Eteri. Takže čo máte teda v pláne ďalej? Tým, že vlastne ste tvorili pár, rozišli ste sa, tak ako budete spolu ďalej tvoriť hudbu, alebo táto éra končí?
1: Tak my teďka děláme dost intenzivně na akustický verzi tohohle songu, která bude strašně podle mě dobrá. A potom máme v plánu nějaký písničky dál, už tvoříme
2: máme
1: dema.
2: Jako rozdělaný vlastně.
1: Máme i rozdělaný.
2: Písničky, no. Takže asi to není úplně poslední věc, co jsme společně udělali. A taky zároveň teda je potřeba říct, že děláme i na nějakých věcech každý sám. A to bude taky podle mě zajímavý.
1: Já mám teďka rozdělaný song s brněnským producentem Šnaubím, který bude taky strašně dobrý, takže.
0: OK, a ty Martin?
2: Já jsem vlastně celý život hrál v kapelách a teď poprvé jsem se rozhodl, že vystoupím z krytu svých spoluhráčů a začnu vydávat svoje vlastní tracky, producent vlastně a soulový umělec, takže si dělám všechno sám, včetně mixu a zkoumám vlastně tady tenhle ten svůj úplně nějaký co nejautentičtější pohled na muziku a vlastně, no, takže celkem programově se snažím si to dělat sám teďka.
0: Hezky, no tak držíme palce. No a kam byste se tak jako keby zaradili na té scéně, alebo jak byste to popsali, to co tvoríte, alebo to, čo, kam smerujete?
1: Já už strašně dlouho říkám, že žánr is dead, že vlastně moc nevěřím na žánry a že to je trošičku jedno posledních pár let, ale kdybych to měla někam zařadit, tak je to asi nějaký jako indie electro pop. Co si ty myslíš?
2: Asi jo, já vlastně jsem tomuhle nikdy moc nerozuměl, já dělám hudbu tak, jak ji mám rád, jestli je to tohle nebo tohle.
1: A zároveň je to prostě hodně syntiáku s kytarama, který tam vlastně no. Jakoby na papíře nemají patřit, že jo, a jsou tam, ale jsou tam hrozně dobrý, takže ono těžko říct, no.
0: A jak dlouho vlastně jste dělali hudbu takhle jako někde po tajomky, než jste dali tady to vonku?
2: No tak já dělám hudbu už třeba... Jo, no už to bude skoro 20 let.
1: To je skoro můj věk, to je strašný.
2: To je docela hrozný, ano, první písničku jsem vydal, když to bylo 6. Ale no, takže vlastně už to děláme dlouho, já jsem byl v různých kapelách a teďka jsme se potkali spolu a rozhodli jsme se, že...
1: Teďka jsme se potkali.
2: No teda, jako hudebně jsme se teďka potkali spolu a rozhodli jsme se, že začneme znovu.
0: OK, a kde vás můžu najít naši posluchači? Na sociálních sítích vás najdu jak?
1: Tak mě jako Chardonnay Music na Instagramu a všude, na TikToku a tak i na Spotify jako Chardonnay.
2: Já to mám stejně, akorát tam mám Martin místo Chardonnay.
1: Měl bys tam i Chardonnay. Takže to není špatný nápad.
0: No to je New Music Show, váš nový song jsme si už pustili. Čo vás naopak baví aktuálně z nové muziky, čo vyšla?
1: Já teďka hodně poslouchám Slater. Přijeme to strašně, strašně dobrý.
0: A bude v Prahe.
1: Bude v Prahe.
0: No, v oktobrý má koncert
1: v Lucerne. Na Music Baru, yes, takže tam se určitě uvidíme. Tam určitě budu mošpitovat a šejkovat zadkem. Takže já jsem si pro puštění vybrala Slater Brand New Channels.
0: No. Super. Souhlasíš, Martin?
2: Souhlasím. U nás v našem duu je Péťa ta, co drží prst na typu doby a já jsem ten, co drží prst na typu spíš tý heritage hudební, takže se nechávám vždycky inspirovat tím, co mi pošle, protože už jsem asi starý.
0: Tak já moc děkuji, že jste k nám dorazili. Děkujeme. A budeme se těšit na další muziku.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Díky. Majte se krásně a my si pojďme zahrát vašu pesničku na přání.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Music. Fine. Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Are you ready?
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
5: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Fajn. Vždycky hot.

Drink na ostup. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn. Fajn.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trail Park Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v Trail Parku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do Trail Parku Klínovec.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Fajn. Vždycky hot.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Ale teď. Tiësto a Club Life.
1: Hi, I'm Tiësto. You listen to Club Life on Fine Radio.
2: Fine.
0: House Culture.
2: Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
1: House Culture. Čau, zdraví tě Victor Telagio a tohle je další díl mýho pořadu House Culture. Pro tuhle epizodu mám pro vás novou aktuální hudbu ze světa House Music. Čekají nás jména jako Maupi, Mesto, Kreider, G-Paul a spousty dalších. Dnešní show začínám neskutečným bangrem, tohle je G-Paul a jeho novej track Sex.

Já jsem Viktor Telágio a vy právě posloucháte můj pořad House Culture tady na Fine Radio. V pozadí pro vás hraju nový release, a to Mesto Freak. Tenhle track právě dnes vychází na labelu Johna Summita. Tohle je Mesto Freak tady v House Culture.

Právě se slyšel novinku od Maupi Just a Little Bit More. Tenhle track aktuálně hejbe celým světem house music. Získává podporu od těch největších men a Maupi opět doručil extrémní kvalitu. A teď už pro vás mám klasiku Missing v editu od La.

Moc dobře víte, že můj pořad House Culture je vlastně i o nevydaný vlastní produkci nebo produkci z celého světa a tento týden pro vás mám vlastní track. Tohle je Victor Telagio West End Girls, track, který mi bude vycházet na labelu u Dona Diabla. Zatím čekám pořád na datum vydání, ale mám pro vás teď takovou exkluzivní ochutnávku. Tohle je první možnost slyšet track právě tady v House Culture. Victor Telagio West End Girls.

0: dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: dostat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
0: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

religion. I said, can you feel it?